Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

to touch your hand.

keep it.

0: Freshradio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: All the demons

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

má hlava je v oblacích, kapsy naplněný sírem. Nevidím vás, designer brýle, oči mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer, každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu, musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

oblečej celý roztek, lej. Nezajímaj mě tý hadry, spíš more, jakej se člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

Dolce & Gabbana. Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný. Chovej se tak, ať jsou Prada. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

0: Jméno je doktor David Dog a vaši doporučenou dení tak prozen. Můžete buď to inhalovat, umístit na brvě pod jazyk, nebo nechat rozpustit v jakékoliv tekutině a vypít. Nemějte strach, zahujte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
2: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

Tech Pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: tady a není to Honza a Monika, je to Giovanni Cucchino.
1: Giovanni Pervitino.
0: Dobré
1: ránko vám sem.
0: Dobré ráno. Honziku, jaká byla cesta? Dobrý všechno, co?
1: Dobrá, ale rychlá.
0: Rychlá? No tak počkej.
1: Ne, to vlastně nemůžu
0: říkat. To lepší byla, ale ne.
1: Ne, je v pohodě, no ale tak potřeboval jsem takových 5-10 minutek navíc. Dobré ránko, pojďme na
0: dobré
1: počasí.
0: Ráno.
2: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Dobré ráno ještě jednou, trošičku nás to počasí ještě potrápí a budeme muset vydržet do čtvrtka, protože tam se má teda až ochladit, ale dnešní nejvyšší teploty by měly být 34 až 38 stupňů Celsia.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
0: Pěkné ráno, je 6:01 a připravené pro vás máme také první zprávy. Frýdek Místek ukázal podobu nového dopravního terminálu u nádraží. Město tak dokončilo první stupeň projektové dokumentace a počítá se s moderním přestupním uzlem pro vlaky, autobusy, auta, cyklisty, ale i pěší. Stavba by měla začít v příštím roce. Informoval o tom Frýdek Místek na svých webových stránkách. Ostrava se zapojila do kampaně Čti za nároďák, která motivuje děti i dospělé ke čtení. Ve fanzóně před fotbalovým utkáním četli knihy známé osobnosti i zástupci města. Akce se uskutečnila v sobotu 1. srpna před ligovým zápasem v Ostravě. Cílem kampaně je přivést ke čtení co největší počet čtenářů napříč zemí i věkovým spektrem. K podpoře osvětové aktivity Čti za nároďák se zapojují významné osobnosti, instituce, ale i politici. No a přesuneme se taky ke sportu. Pomalý rozjezd a otřepání v poslední třetině, tak vypadal přesně průběh utkání proti Američanům na startu Hlinka Grecky Cupu z pohledu českých mladých hokejistů. Ti ale bohužel nakonec prohráli se Spojenými státy 4-6.
2: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Ano, jdeme na silnice a dávejte si pozor. V Porubě na ulici 17. listopadu, tuším, je to ten kruhový objezd v Porubě u Lidlu. Došlo tam k strážce osobáku a motocyklu. Doufám, že se nic nestalo, ale jestli tudy jedete, počítejte s nějakými dopravními komplikacemi. Dobré ránko ještě jednou.
2: Doprava? Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, Beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Je to tady, ten líbý zvuk toho nástroje.
1: No, a my se tady těšil se na to ale, že?
0: No těšil, já vás vždycky, když vás slyším a slyším tu harmošku, tak si říkám, že vám tady strašně musím chybět.
1: A tohle je klarinet možná, není?
0: Tohle je klarinet.
1: Že? No, jedno z toho, no.
0: Ale pod tím slyšíš tu harmoniku.
1: Někdo tam štěrká s tím.
0: No,
1: že?
0: Tak slyšíte
1: tak,
0: takové.
1: Tak to je. A do toho mluvíme my dva. To je úplně jako ideální.
0: Giovanni a Giovanni.
1: Giovanni Cucchino, Giovanni Pervitino. Dobré ráno, přejeme. No dámy a pánové, je tady velké téma, které bude mimochodem i speciálně ve Vršovce. To je třeba říct, jo?
0: Ano, budeme se věnovat samozřejmě počasí a těm teplotám, které, co si budeme vykládat na Česko, nejsou úplně jako tradiční. A my jsme tady otevřeli takovou debatu, ale montuje si klímu, no bez ní už to asi nepůjde. A takhle jako přemýšlí jako asi spousta lidí, jo. Tak možná, Hanzi, bychom si mohli jako založit nějakou firmu, která montuje klímy.
1: Bychom vydělali. Ale já chci jenom vlastně říct, že to je téma, které my jsme tady řešili už s Monikou několikrát, protože já jsem v procesu řešení klimatizace a proto jsem se ptal tebe, jestli jakoby vlastníš nějakou klimatizační jednotku.
0: A já ji nevlastním, až vždycky jsme spoléhali na otevřené okno velké Francouze, ale dneska ráno třeba otevřeš takhle to okýnko veliké,
1: ano,
0: a půl páté ti tam soused zemědělec začne sekat trávu. Jo? Kdybych nestával do rádia, tak jsem z toho asi hodně nešťastný, ale minimálně nám stal náš malý junior, takže z toho asi jako nebyl úplně šťastný. Jo? Takže teď je otázka, jako jestli město nebo vesnice, co jako vyjde jako líp.
1: A kde to je lepší, jakoby? No tak hele, dívej, na vesnici tě zbudí o půl šesté ráno soused se sekačkou, ale ve městě to může být soused s vrtačkou, pozor, jo. To jako, no. Nevybereš si.
0: No, nevím, nemáme to tradičně, ale toho kravalu tam máme taky dost. No každopádně, klima by to řešila, protože bychom zavřeli okno, a tak je to k diskuzi trošičku, no.
1: Je. No, jako dívej, jo, teď už klimu neseženeš, na tyhle tropy
0: to je jasné.
1: Ne. Já jsem totiž jako zajišťoval si u sebe teda tu klimu, to už jsem říkal, a mě ty firmy všechny řekli, že nejdřív půlka září, jo, a to mi říkali dva týdny zpátky, takže teď jsme možná mnohem dál, ale tak jako na příští rok, proč ne, že jo?
0: Buď rád, že to nebyl leden.
1: No.
0: Nejdřív lednu.

0: Jones a taky Joel Corey a Jason Derulo. Dobré ráno přejeme.
1: A taky Honza Kuchař a Honza Pernický. A když tady máte tu vzácnou návštěvu, že? Tak ta vám prozradí dneska takovou novinku ve Prešovce, protože dlouho tady harmonika nebyla.
0: No tak, a to je pozor, to je pravda, no, to je pravda.
1: Určitě se stýskalo, co?
0: No trošku jo, jako já si myslím, že ono sem tam tu harmoniku do éteru přinést, to vůbec není špatný nápad, vůbec.
1: No já jsem se tak jako ptal po okolí, no v Ostravě a říkali, jako bylo to takové jako překvápko, ale ano, jako okay. No, nicméně v té dnešní Prešovce probereme takové jako zajímavé téma, které souvisí trošičku s tím počasím, jo? Že bychom zavedli něco, co je běžné v těch subtropických nebo tropických oblastech.
0: Dobře, no, dobře. Hele, jestli jako navazuješ nebo jako poukazuješ na některé země, tak já se za necelé 2 týdny chystám na Sicílii, tak tam to zrovna jako jede, ne?
1: Tam to zrovna frčí, okay. Tak
0: necháme se překvapit.
1: A budeme vás trošičku napínat.
0: Jasně, jasně. Frešovka Honzy Kuchaře bude, na to se můžete připravit a klidně i do té doby dejte vědět i vy, jak tyhle vedra snášíte, to je jedna věc. Jo.
1: A možná, jestli máte klímu, nebo jestli oni
0: uvažujete. Jestli máte, nebo jestli uvažujete a prosím vás, hlavně myslete na sebe, protože co si budem, my už jsme to říkali s Honzou mimo éter, ono tohle počasí není úplně jako bezpečné. Pro zdraví, že? To tak je. Tak, no tak opatrně.
1: No tak Honzičku, my jsme ještě mladí, ale co ti starší?
0: No
1: jako
0: právě,
1: to
0: no právě. Tak buďte s námi, za chviličku pokračujeme, dobré ráno.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeše s prulískami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
15: Oslavit výročí svatby stylově?
16: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
17: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Dobré ranko vám přejeme na Freši.
1: Ano, dobré ranko Honza a Honza. A někomu tady není asi dostatečně teplo, Honzo, protože nám tady Petr poslal jednu takovou hlasovku. Že protože je tady docela chladno, tak vyrazí někam jinam.
0: My jsme se bavili, že mě čeká dovolená, že jedu, no respektive letím na Sicílii, a to počátkem druhé poloviny srpna. A Petr, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ránko. My taky se chystáme za 14 dní s klukama na Sicílii. Dojet teda autem, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Ale po cestě se uděláme pár zastávek v nějakých zajímavých destinacích. No. A horka snaším skvěle v klimatizovaném autě.
0: Jako, takhle, já bych Petře, já bych řekl,
1: já jsem slyšel ty tři zuby, víš, jak já už mám nové, ale ne, mi to tak naskakuje.
0: Já chci splynout, víš, já chci být jako s tebou. Já jsem v tom s tebou. Ne, Petře, já jsem jenom chtěl říct, že jestli ty odjíždíš autem na Sicílii za 2 týdny a já odlétám 17., takže to je za... No, taky vlastně za 2 týdny.
1: No a?
0: Tak jsem chtěl jako říct, že vlastně se tam možná jako potkáme, ale nepotkáme, protože ty nemáš žádný náskok, které jako musím říct, že klobouk dolů. A čí to byl nápad? Jedna Sicílie autem. To je jako, to je strašně daleko, ne?
1: To je jako peklo.
0: Autem ještě, vlastně, aby ses na ten samotný ostrov dostal, tak musíš tím trajektem přeplout, že? No, nevím teda.
1: No, to ti jako nezávidím, ale já pamatuju, byl jsem v jedné cestovce a jedna taková jako přes Itálii, mi nabízeli, ale máte tady super zájezd, a ty mi nabízeli právě Kalábrii nebo Sicílii.
0: No,
1: jako máte to ubytko, krásné jídlo, to všecko.
0: A ale
1: říkám,
0: bez dopravy.
1: A já říkám, a co doprava? No to si zajedete autem, ne?
0: Jo.
1: Já říkám, ty brďo, to jsem měl ještě starší vůz, říkám, no, těch 2,5 nebo kolik, já nevím,
0: no,
1: to je
0: strašné. No počkej, já se podívám schválně, kolik to je do Palerma.
1: No je to daleko.
0: Kadivě, jo.
1: Dobře, když to kluci spojí jako s takovýma, jako festáček jeden, druhý, třetí,
0: no,
1: něco
0: tak
1: možná,
0: jo.
1: Tam holky, víš co, to tak jako jsou mladí, neklidní a svobodní, tak to jako asi dají, ale nevím, jako, že bych tak jako s rodinkou si vyrazil, no to jako asi ne.
0: To vůbec, teď to podobně není odpočinek. Hele, Fabrik a Palermo,
1: no,
0: přepočítávám.
1: Kdyby,
0: mám tady i pěšky, kdyby si chtěl.
1: Ne.
0: Tak autem je to, prosím pěkně, 25 hodin.
1: Mhm. To zní dobře, ale...
0: 25 hodin, no a kilometry mi to neukazuje.
1: No jo, tak co to máš?
0: Nevím, tady nelze nalézt žádnou trasu.
1: No, dobré, zkoušejte to, jak chcete, já myslím, že ty lety dneska jsou za málo,
0: jistota, tak možná. Jistota, no. Je to jistota. Dobré ráno.

0: Billie Eilish, tak trošku jsme zpomalili teď s Honzou a říkáme si, to je hlásek teda co, je to pěkné.
1: Máme to rádi. No, ale je možná na vás, abychom zrychlili, když jsme se bavili o té Itálii, protože možná byste chtěl nějakou italskou pecku, protože tady máme ranní jukebox.
0: Je to tak.
2: Jukebox, no. Fresh Radio.
0: Tak, tak co, komu?
1: Takový nějaký jako sicilský hit by to chtělo třeba.
0: Sicilský hit?
1: No, nebo já nevím, nějaký italský, no tak něco progresivního, moderního, ať to máme jako trošičku na
0: freši. Richie Epower je, a to bychom, ale a to bychom mohli.
1: To bychom mohli, no, ale tak jako mohli by posluchači nebo my?
0: No, tak posluchači, hlavně posluchači, protože prosím vás, jukebox jsou tady.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: No a jsou tady samozřejmě pro vás, ne proto, aby si tady Honzík a Honzík pouštěli nějaké ty songy. Tak nás zkuste překvapit třeba něčím italským, něčím, co má ten pičko. Samozřejmě to může být Richie a Povery. Oni mají takové jako ty verze,
0: mají.
1: Sara Perketty v takové houseové verzi a tak.
0: Ano.
1: Často to na svatbách samozřejmě jako frčí, ale možná překvapíte třeba něčím jiným.
0: No nebo Damici třeba.
1: Taky Ital.
0: Vlastně. Taky, jasně. No. Takže je to na vás. Jukeboxy startují právě teď. Dneska bychom to teda mohli vést v rytmu léta. A ano. Klidně teda i Itálie, protože Honzovi se italský hit od Tana Night Story Brevi líbil natolik, jo, že by chtěl ještě jednu italskou. Tak prosím, tak dejte.
1: Je tak.
0: Jestli máte, dejte.
2: Jukebox Fresh Radio. Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Monika Dudová

0: Fresh Radio je tady.
1: Buongiorno, Giovanni. My se tady skoro pohádali, co vám tady dneska pustíme, protože těch vašich přání bylo opravdu hodně.
0: Ano, ještě no. Předtím ale pozor, je tady jedna důležitá zpráva, kterou bychom měli asi zmínit. Probíhá sečení opavské odvodárny Potesko a zpět plus rampy Bílovecka Dubí cca do 11 hodin. Tak s tím jenom počítejte, děkujeme, to nám píše Jersey.
1: No a jdeme k těm italským hitům. Já jsem byl pro Italo Disco, ale Honza, protože je tady šéf, tak vybral něco.
0: No, ale dívej, jako zahrajeme i Italo Disco, ale mě teda nejvíce jako chytlo tady zkaz od Bailey, která píše: dobré ráno, kluci, i když mě tento čtvrtek čeká cesta do Španělska asi na 3 týdny, tenhle italský remake vždy ráda slyším. Mimochodem, kam se naše česká zpěvačka, která se pokusila aspirovat na lepší verzi originálu, na tento originál hrabe. Co na to říkáte? Tak Honzo.
1: Jasně, tak jdeme na to. Tak budeme posuzovat.
0: Ty jsi hlavně tady jako umělec na muziku, jo? Tak pojďme, aby si to posoudil, a samozřejmě já jako nebudu trhat partu. Takže to, i Italo Disco dáme, jako dáme.
1: To byl původně hit od Vondráčkové, ne? Říkám to dobře, nebo?
0: Myslím si, že ano.
1: No, posuďte sami, kdyby náhodou jsme říkali nějaké blbosti, tak nám to napište.
0: Ale pak ale je tady třeba Radim, který byl pro, abychom zahráli Sara Perketiamo, jo? Takže jako pozor, myslím si, že tohle je ještě výhra. Mikaela máma píše: dobré ráno, my jedeme s kamarádkami také na Sicílii začátkem října, ale s cestovkou, kde máme objet všechny nejznámější místa. Bla, bla, bla. A to už doufám, že nebude takové vedro ani požáry. Pěkné vysílání, maminka Slívova.
1: No, tak se třeba v té Itálii někde potkáme, protože já, Honzi, to jsem ti ani neřekl, já mám v plánu jako vyrazit se svým Biankem, ano, Biankem, v září, v říjnu vyrazím, prostě
0: tebe.
1: Neukázat, jak se tady v Česku hraje.
0: Tak nechceš do Palerma přiletět, že bys tam něco zahrál?
2: Ahoj, to bych chtělo něco od Padreho, teďkom jak to rozjel na těch vícech, a vzhledem k tomu, že tam v Itálii mají Vatikán, tak je to příhodné.
0: A ještě jedna prosba speciální přišla.
3: Dobré ránko, já vám to teda nahraju, tu zprávu. Italský hit neznám, jedině co mi napadá je Italo Disco, ale kdybyste zahráli tady tu polskou šílenost od Hory z Mora, Můj plán na čís, pro všechny, kteří strašně rádi vstávají, třeba. Dík.
0: Třeba.
1: No.
0: Hej! Máš radost?
1: Já beru harmošku.
4: Čurubos, Fresh Radio.
1: Ej, kuš. mám to.
0: Jo.
1: Tohle je live, dámy a pánové.
0: Tak mám začít zpívat?
1: Ano, pojď.

0: A pojďme, pojďme. A teď,
1: Manika, jo? Chybička.
2: Ty umíš italské nebo?
0: Ne. Já tuto peru na ragione. Non presco. Italo disco.
1: A že nám to jde, že?
0: A jo, podle mě jo. A dívej, a počkej, a teď. Italo disco. A jeden, pojď. Pojď, pojď. Ne, tak Italo Disco jako asi OK. Děkujeme Jakubovi za zprávu. Mimochodem, Kubo, podle mě úplně jako hrát polské hity teď po ránu není dobrý nápad. Takže my se přesuneme zpátky k původnímu plánu Juboxu a hrajeme Bailey. Tohle je totiž Loretta Goggi, Maledetta Primavera, prosím pěkně.
1: Tak pojďme na to.
0: Dobré ráno. Jubox, Fred.

0: No a Honzi, nebyla to žádná Vondráčková, byla to Petra Janů, od Petra, které známe tuhle pecku.
1: Hm? Jsme si nejdřív ještě teďko mysleli, že původně to mohla být Čáková s hitem Tornero, ale to není Tornero, že jo?
0: No
1: to...
0: a tak vidíš, kolik těch italských pecek jako tady v Česku jako bylo, no.
1: Právě. No. Takže Petra Janů podle mě ale úplně by jako úspěch neměla. Toto je Vinny Remix a Clark, mimochodem takový hauzíkový remix a není to špatné, není to špatné. Je to letní.
0: No ale ta Petra Janů, ona jako nebyla špatná, jako to fakt. Aha. Jako nebo není.
1: Tak pozor, tak tady máme to jako... Máme tady tábor Petra Janů a máme tady tábor Loreta Goky, okay?
2: Hej!

0: This is Fresh Radio, 103.6 FM.
1: Počasí.
2: No dobré ranko, budeme muset vydržet do středy. No vypadá to tak, protože minimálně do středy budou ta úmorná vedra. Dneska čekáme nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů.
3: Fresh zprávy.
4: Pěkné ráno, 7 hodin a připraveny pro vás máme také další zprávy. Frýdek Místek ukázal podobu nového dopravního terminálu u nádraží. Město tak dokončilo první stupeň projektové dokumentace a počítá se s moderním přestupním uzlem pro vlaky, autobusy, auta, cyklisty, ale i pěší. Stavba by měla začít v příštím roce. Informoval o tom Frýdek Místek na svých webových stránkách. Ostrava se zapojila do kampaně Čtě za nároďák, která motivuje děti i dospělé ke čtení. Ve fanzóně před fotbalovým utkáním četli knihy známé osobnosti i zástupci města. Akce se uskutečnila v sobotu 1. srpna před ligovým zápasem v Ostravě. Cílem kampaně je přivést ke čtení co největší počet čtenářů napříč zemí i věkovým spektrem. K podpoře osvětové aktivity Čti za nároďák se zapojují významné osobnosti i instituce, řekla mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná. No a přesuneme se taky ke sportu. Pomalý rozjezd a otřepání v poslední třetině. Tak vypadal průběh utkání proti Američanům na startu Hlinka Grecky Cupu z pohledu českých malých hokejistů. Ti nakonec prohráli 4-6.
3: Zprávy.
5: Fresh zprávy. Doprava.
2: Ano, a jdeme na silnice, a jdeme na naši oblíbenou Prajsku, protože dávejte pozor v Hlučíně. V Hlučíně na ulici Ostravská se střetly dvě osobní auta, konkrétně nedaleko pneu OK, kde to určitě všichni znáte, tím místní, tak dávejte pozor, možná se to tam trošičku zhoustne, ale tam to jde oběd. Jezděte bez nehod, hlavně pomalu a v klidu, protože na těch cestách je tak nějak jako dusno taky.
3: Doprava.
6: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
11: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
3: Vyhrávej skvělé ceny. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
12: Bon Appetit.

0: To je velký hit, známý hit. Pussycat Dolls, J.O. Dobré ráno, 7 hodin, 13 minut. Posloucháte ranní Bon Appetit.
1: A dneska netradičně s fršulínou, takzvanou fršulínou, na kterou se kdysi byli možná zvyklí, ale protože ta vzácná návštěva dorazila i dneska, myslím, ta návštěva, návštěva s tou harmonikou.
0: Sebe?
1: Ano, která má plnou pusu jablka. Ještě?
0: Pohodě, no. Pohodě, no. To nevadí. Dobré ráno, Honzo, dobré ráno, děkujeme za tvou vzácnou návštěvu.
1: Ano, ano, je to tak. No a já jsem měl takovou jako myšlenku, že bychom, mě napadlo, kdybychom měli jako siestu tady, jo?
0: Stejně jako v Itálii třeba. Že jo, prostě jako po obědě skončíš a máš do podvečera jako klid.
1: Je to tak, protože ty teploty venku, co si budeme vykládat, jako mezi tou 11. a 3. jako toho moc jako lidi asi jako nenadělají, nebo jako ta produktivita bude jako klesat asi. No a tím, že to mají v těch subtropických nebo tropických oblastech, tak mi napadlo, jak by to vypadalo jako v Česku. No a tomu se trošičku povinuju v té dnešní fršulině, no možná to bude i trochu sranda, jo.
0: Okay, takže nám vlastně jakoby řekneš podle tvých představ, jak by měla vypadat česká siesta, okay?
1: No, asi tak, jo.
0: Stal by v čele Roman Pastorek a Radek Erben, rozumím tomu správně?
1: Ne, úplně, takhle úplně ne, tak nechte se překvapit, no uvidíte, můžete potom napsat.
0: Ok, Freshovka Honzy Kuchaře už za chviličku, dneska výjimečně na Fresh Radio, tak pokud vás to zajímá, jak by v našich končinách vypadala taková typická subtropická, tropická siesta, buďte s námi, za chvilku si to dáme.

0: jako úplně první v českém éteru. No ano, to
1: úplně
0: je,
1: první s harmonikou.
0: To je pode mnou Honza, kuchař, který má svou harmoniku a je připraven vám přidemonstrovat, jak by vypadala v České republice siesta.
1: Je tak.
0: Připraven?
1: Připraven.
0: Je to tvé.
2: Frešovka. Frešovka. Honzi kuchaře. Kuchaře.
1: Zdá se, že k nám v letě brzy dorazí taká novota. Taká zvyklost, co mají už dlouho v tropách. Jedná se o zvyk ryze prakticky. Vychází z příčin klimatických. V zásadě jedná se o takého odpoledního šlofíka, co pomáhá ty hice lepší rozdychat. Místo lehkého spánku, ale u nás před večerní směnou, by všichni lokli 2-3 drinky s pěnou. Ale konečně bychom se dočkali toho, že viděl bys úředníka vysmatého. No tak tak.
2: Honzi kuchaře. Kuchaře.
3: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.

0: 8:30, posloucháte na ní Bon Appetit, Honza a Honza. Mimochodem, Honzo, ty máš nějaké plány dneska na odpoledne? Máš siestu, nebo jak to budeš jako ty snášet tyhle vedřiny, které dneska přijdou?
1: Já nevím, jak ty, nebo jak vy, ale v tomhle počasí jako moc věcí dělat jako úplně nejde. Samozřejmě musíme pracovat, ale většinou, když to kombinujeme s dětma, které mají prázdniny, Honzo, což ty ještě jako neznáš.
0: To já ještě ne, no.
1: No, tak se to kombinuje s nějakým tím koupáním, takže kolo třeba zajet někde na koupaliště a tak.
0: Protože, A před barákem nemáš bazén postavený?
1: Nemám, tento rok jsme to vypustili, no. Nějak, jako té vody je málo.
0: Je třeba vody šetřit, já tomu říkám, ano.
1: No, já jsem takový jako trochu zelený.
0: Takže ne, koupaliště bude dneska.
1: Koupaliště ne, ale je to fajn, jako tam jezdíme, děláme takovou trošku reklamu, jezdíme do Píště, kde tak jako přes kopeček přes Polsko vyrazíme na kole, no tam se ho koupím a jdem domů, no.
0: No to je pěkné, ale teda jako na kole dneska nevím.
1: Ale jo, včera jsem byl taky. No víš co, já musím trošku jako ty strachy zahánět, víš, jako které po tom mém pádu, který jste tady avizovali, já jsem totiž sám dobře víš.
0: Ano.
1: Vyrážel jsem na své koloběžce krásné a nedopadl jsem úplně dobře. No.
0: Jak jsi dopadl? No na zuby.
1: Dopadl. Ne.
0: Není to sranda, já
1: není to vůbec legrace. Já jsem si říkal, že tady jako v rádiu udělám jako reklamu na přilby.
0: Ale řekni to.
1: Ne, opravdu, já jsem byl v Chorvatsku a poslední den před odjezdem a jel jsem na své koloběžce, která není elektrická, prostě mám na ní naježděno strašně moc a já jsem fakt jako upad a byl jsem 5 minut bezvědomý a byl jsem jako úplně mimo. No, takže nemocnice, všechno. Dopadlo to dobře, nějaké zuby, toto odřeniny, žiju. Jo.
0: Víme.
1: Ale samozřejmě, já jsem tam nejezdil jako tolik rychle, ale kdybych měl tu přilbu, což mi spoustu lidí teď řekne, ty si ale upad, fakt.
0: Tak bys nebyl bezvědomý. Jo.
1: Tak bych neměl ty zuby a nebyl, no.
0: No, co z toho plyne, je to, že opravdu ty přilby nejsou jen tak.
1: Ne,
0: jo.
1: Nejsou jenom pro děcka, jo, jak jsem říkal někdy, jako jo, to je, ne, opravdu ne, protože...
0: Moje mladší segra jezdí z domu na kole na nádraží, když jede do školy, jo, má nádraží od baráku asi 2 kilometry. A teď jsem nedávno jel, nebo ještě když byla škola, a jel jsem právě jako do Háje ve Slezsku za něma a vidím ji, jak fakt, jede po cestě, no a jak jede jako, no ne na kole, autem. A jel jsem a vidím ji, jak jede na tom kole a nemá tu přilbu. A si zastavil, říkám, no tak to si děláš prdel. Kde máš tu helmu? Jo, takže ono opravdu pozor, není to jenom pro dospělé nebo jenom pro děti. Tu helmu na tom dopravním prostředku by prostě měl mít každý, tak to je.
1: No, ale teď jdu zpátky k tomu počasí. Někdo nám tady píše zrovna. Já poslední dny už trávím na zimním stadionu. Už začíná příprava na sezónu na ledě, takže jo, super, tak to je taky varianta. Paráda. Tak možná, jestli je možnost, tak vyražte na led.
0: Taky bych dneska raději skočil na ledovou plochu než do vody.
1: Mějte krásné ráno.
0: Užijte si odpoledne jakkoliv, my za chvilku pokračujeme dále, nabídneme Davida Guettu a nebo třeba taky Natašu Bedingfield. Dobré ráno!

0: Aša Bedingfield. Dobré ráno, Honza Kuchař a také Honza Bernický, to je dvojka, která tady dneska vám po ránu vytváří společnost.
1: No a není to jen tak nějaká společnost, protože vy v té společnosti můžete něco vyhrát. A máte velkou šanci, protože za chviličku tady máme kvíz naopak. A proč říkám, že velkou? Protože včera se dovolal někdo, kdo
0: Jarda, kdo bohužel
1: nepostoupil do toho pátečního slosování, ve kterém máte možnost vyhrát poukázku v hodnotě 2000 korun do
0: Golf Park Lhotka.
1: Tak, nedaleko, já musím říct, že jsem tam jako snad nebyl, nebo možná jednou.
0: Ale je to možné, ale... já tam také byl poprvé, teprve nedávno.
1: No, ale když se dívám na ten jídelní lístek, tak myslím, že to stojí za to. No a já tam možná jako vyrazím.
0: Jo. Určitě to není špatný nápad. Víkend nebo klidně přes týden na večer, je to fajn. A my pro vás máme 2000 korun právě do restaurace, ale i na golf. A to znamená, že ten, kdo v pátek vyhraje, si to prostě ve velkém užije.
1: Tak. No a stačí tak málo. Prostě vědět ty otázky, které vám dáme.
0: Ale pozor.
1: Ale úplně špatně.
0: Tak. No. Názorně předvedeme, jo? Honzo, hlavní město Česka.
1: Brno.
0: Správně. Jaká je nejvyšší hora Slovenska?
1: Mont Blanc.
0: Výborně.
1: Ano.
0: No, a takhle to má vypadat, jo? Takže věříme, že to zvládnete. Za chviličku zazní signál, kdy vám jasně dáme najevo, že máte volat do studia. Kdo se dovolá, ten hraje.
1: Tak pojďte do toho.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kdo je tam? Tohle je Fresh Radio.
1: Dobré ráno, Rostík.
0: Rostík, Rostíku, ahoj, odkud voláš?
1: Ahoj, z Ostravy.
0: Z Ostravy, výborně. Byl jsi někdy v Golf Park Lhotka?
1: Upřímně nebyl, jenom jsem projížděl, ale když jsem slyšel skrz radio samou chválu, tak proč to neskusit?
2: Rostíku, je to tak, máš obrovskou možnost vyhrát ten 2000 poukaz, tak přejeme hodně štěstí a jdeme na to, pojďme.
1: Dobře.
0: Jenom tak v rychlosti připomeneme, že dostaneš 10 otázek, na které musíš odpovědět špatně, a když to zvládneš v rámci jedné minuty, dostáváš se do pátečního finále, OK?
1: OK,
0: jestli jsi připraven, řekni, jsem připraven.
1: Jsem připraven.
0: Jdeme na to.
3: Dobrý. Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Rosťo, co je to kůň? Tak ještě jednou. Rosťo, co je to krunýř?
1: To je jídlo.
2: Dobře, v jaké části dne se snídá?
1: Večer.
0: Kde najdu na těle kyčle?
1: Na hlavě.
2: Jaká je náplň práce pekaře?
1: Aby šoferoval.
0: Dobře, čím dýchají ryby pod vodou?
1: Krunýřem.
2: Jakou barvu má růže?
1: Černou.
0: Telefon na hasiče.
1: 160.
2: Jak se jmenoval Mikuláš příjmením?
1: Mikuláš jak guláš.
2: No.
0: OK. K čemu se kupují, nebo k čemu si kupují lidé noviny?
1: Aby se si mohli chytat sluníčko.
2: Dobře, Rostíku, a teď se odváž. Jak dělá bubak?
0: Ale ostravský bubak.
2: Ostravský bubak. Dobře, šikovný, je tam. Ej, ej. Hey,
0: hey. Opa,
2: ano, opa, máš tady harmoničku, opa, tady od Honzika, ano.
0: A no. Jedem, Rostě, jede na páteční finále. Hej. Rostíku, tak my ti gratulujeme. Ostravský bubak. Bylo takové to jako poslední, taková ta třešnička na dortu. Dostáváš se tedy do pátečního finále a v pátek dost možná vyhraješ 2000 korun do Golf Park Lhotka.
2: A Rostíku, připomínám, že máš větší šanci než tradičně, protože zřejmě tam budete maximálně 3, protože včera se to Jardovi nepovedlo. No, tak o to máš větší šanci, tak přejeme hodně štěstí.
1: Děkuji, děkuji.
0: Tak čau, hezké pondělí, no, teda hezké tak. Úterý, hezké úterý.
1: Vám taky, chlapi.
2: Čusek,
0: ahoj, čau. No, simpoš, Rostě,
2: jo,
0: co?
2: Dobrý,
0: tak uvidíme, třeba mu to vyjde a v pátek si zajede na golf a nějaký dobrý gábel do Golf Park Lhotka.
2: Za toho bubaka by si to zasloužil.
0: No? Za ostravského bubaka. A tak ukáž, jak dělá ostravský bubak.
2: Já tak ten... No, to musíme vymyslet. To zkusím trošičku promyslet, jak dělá ostravský bubak, no.
0: No, na harmoniku nechci dělat ostravského bubaka.
2: Já ji nemám na sobě teď.
0: Tak já počkám. Tak ostravský bubak se jde nachystat.
3: Kvíz naopak.

0: Počasí.
1: Dobré ránko, jdeme teda na počasíčko. Nemám pozitivní zprávy, protože budeme muset minimálně do té středy vydržet, kdy teploty budou opravdu vysoko. Dnešní teploty 34 až 38 stupňů.
2: Fresh zprávy.
3: Dobré ráno, 8 hodin a 1 minuta, k tomu připravené pro vás máme taky další fresh zprávy. Ostrava se zapojila do kampaně Čtě za nároďák, která motivuje děti i dospělé ke čtení. Ve fanzóně před fotbalovým utkáním četli knihy známé osobnosti i zástupci města. Akce se uskutečnila v sobotu 1. srpna před ligovým zápasem v Ostravě. Cílem kampaně je přivést ke čtení co největší počet čtenářů napříč zemí i věkovým spektrem. K podpoře osvětové aktivity Čti za nároďák se zapojují významné osobnosti, ale i instituce, řekla Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy. Frýdek Místek ukázal podobu nového dopravního terminálu u nádraží. Město tak dokončilo první stupeň projektové dokumentace a počítá se s moderním přestupním uzlem pro vlaky, autobusy, auta, cyklisty, ale i pěší. Stavba by měla začít v příštím roce a informovalo o tom město na svých webových stránkách. No a přesuneme se také ke sportu. Pomalý rozjezd a otřepání v poslední třetině. Tak vypadal průběh utkání proti Američanům na startu Hlenka Grecky Cupu z pohledu českých mladých hokejistů. Ti nakonec bohužel prohráli nad Američany 4-6.
2: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava.
1: No a jdeme do naší metropole a jdeme na takovou teď oblíbenou Rudnou. Dávejte si pozor, protože tam se střetly do toho, co se tam jako děje, se tam ještě střetly dvě auta, je to nákladák a osobák, konkrétně u městského stadionu, tak dávejte pozor, ale věřím tomu, že jestli nemusíte, tak tam tudy ani neprojíždějte. Mějte krásné ráno, jezděte bez nehod a hlavně opatrně v tom horku a s klímou samozřejmě, pokud jí máte.
3: S Josefem. S Josefem klímou, pokud ho máte teda. Dobré ráno.
4: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Kdy už tam budem.
12: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
13: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
14: No, super.
2: Co no, super?
14: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
15: Bon appétit!

0: A udělal Bubaka.
1: Udělal fakt ostravského Bubaka.
0: Bubaka.
1: No a my vám ho jako pustíme, ale nemůžeme celého, že?
0: No my to nějak jako musíme zamaskovat, protože ono to není úplně, je to ostravské prostě, jo? Je to ostravské ale a hlasová zpráva přišla od Zdeňka mimochodem, jo? Tak co, jsi připraven?
1: Jo.
0: Zajímá tě, Honzo,
1: spíš, že jsi se o něm připraven.
0: Jak dělá ostravský Bubak?
2: Já to vím.
0: Tak pojďme. Tak prosím vás, podle našeho frešáka Zdeňka dělá Bubak takhle.
3: Ostravský Bubak dělá
0: Tak snad nebylo nic slyšet a snad nedostaneme pokutu. Dobré ráno, tohle byl ostravský Bubak.

0: Dobré ráno na Freši, my se tady bavíme jo, o Strašském Bubákovi a už musíme pryč, protože se z toho zvrhla úplně taková, no ono to nejde do rádia, jo, ale je to sranda veliká. No a my jdeme k Honzovi, který má neustále chuť na tvarušky. Jo.
1: Takhle, abych vám to vysvětlil. Jo.
0: No, já to nechápu.
1: No já jsem to, já jako vlastně taky úplně ne, ale já jsem to říkal Honzovi mimo éter a říkal jsem, že jako poslední třeba týden se potýkám s menším problémem, že mé chuťové buňky se rozhodly jít jako slanou plísnivou cestou a já mám opravdu jako už dobrý týden to bude, chuť na tvarůžky.
0: No, tak
1: ale fakt jako dobré tvarůžky. Mm-hmm.
0: Dobře, tak posílejte možná tipy Honzovi a já se možná zeptám na to, jak to máš ty, jsi v nějakém vztahu? No a teď se ptám na to, jak daleko jako jste, jo? Tak tvarůžky budíš, jo?
1: Ale prdíme, no, jo. Jasně, jo, nejdál. No, takže nejdál, takže nejdál
0: to,
1: jak to jde.
0: To už jste daleko?
1: No já si myslím, no.
0: Takže jako česnek
1: a tak je to. No jo, bez problému, Honzo.
0: Jo, tak to mi zavolej, já hraju ty svatby, víš, tak kdybys náhodou.
1: A kdybych potřeboval, jo.
0: No, tak
1: to a uděláš mi cenu?
0: Taková, jako tento rok ti udělám akční cenu na příští rok.
1: Na příští rok, jo, dobrý.
0: Jo?
1: No, hele, to si nechme, jako proč ne, ale mě by teda zajímalo, kde si zajedu na tvarůžky, protože frešáci, já mám na vás jako důležitou otázku. Na druhou stranu říkám si, koho jiného se zeptat, než právě Fresh People.
0: Hmm.
1: Kde chodíte na tvarůžky? A kde jsou podle vás nejlepší tvarůžky?
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
0: No a druhý Honza se ptá, jestli vůbec chodíte na tvarůžky.
1: Ano, protože 100 lidí z toho chutí, já to chápu, jako jasně. Jsou lidi, co nemusí mít tvarůžky rád. Ty máš, Honzo, rád tvarůžky?
0: Tak mám, ale že bych je vyhledával tak jako ty teď.
1: To ne, jo.
0: Asi ne.
1: Okay. Takhle, kdyby jsi měl na výběr dát si třeba nakládaný hermelín nebo nakládané tvarůžky, tak co vyhraje?
0: Asi hermelín.
1: Fakt hermoš?
0: No, ale já jsem byl teď, jako hrál jsem v jedné restauraci, mimo to, že jsem hrál na jednom golfu, tak jsem hrál v jedné restauraci tam u nás na Pražské.
1: Mm-hmm.
0: A tam jako dělají fakt jako dobrý.
1: Hermelín?
0: A ta restaurace je v Píšti.
1: V Plošču?
0: V Píšti. V Plošču. No, tak si tam možná jako vyraš.
1: Tak jo, tak
0: a
1: jo.
0: Tohle jako tip ode mě, tak posílejte vy možná další.
1: Ano, 77 337 136, otázka zní jasně, kam si zajít na tvargle?
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
10: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Dobré ranko, zdravíme všechny frešáky. Honza se tady rozjel rubriku, kde mají dobré tvarušky, a věřte, nevěřte, on se to opravdu dozvěděl, jo?
1: Ano, ano, a já úplně čumím, kolik lidí je se mnou a kolik lidí tvarušky má rádo taky, jo? Pozor, tak...
0: Počkej, a ty typy můžeš jako nějak jako říkat, ne? To asi nemůžeme.
1: A proč bych nemohl?
0: Jo, tak pojď.
1: Teda řeknu. Takhle, jsou tady i lidi, kteří úplně jako nemusí tvarušky, jo? Vy tady třeba posluchač s koncovým číslem 944. Boha, to je téma. Smrdí mi to už jen, když o tom mluvíte. No tak promiň, tak přepni. Radim píše, dobré ráno, za mě pavilon na Černé Louce. Jsou na topince a k tomu pivo. Top. Píše top. Jo?
0: No.
1: Potom nám píše Sandy, která má taky tip. V Lošticích mají dokonce tvaruškovou zmrzlinu, ale na to nemám odvahu a to tvarušky miluju. Nicméně, v jedné restauraci ve Vojkovicích mají vždy dobré tvaruškové hody a česneku s tvaruškama taky jako úplně nešetří. OK? Potom zajímavý vzkaz od Reného přichází. Ahoj, dvě místa, restaurace Mexiko, tam to znám, to je myslím podnik, který se jmenuje Uboruně, nebo Uburoně.
0: Jasné, to mi něco říká. A jsme ustali.
1: A potom Pension Muraty, obě dvě ve Vřesině. OK, děkujeme. A poslední tip, který tady přišel, to by mohlo být spojeno i s hezkým výletem, je od Zdeňka. Ten píše, ahoj, nejlepší tvarušky jsou ve Štramberku na Libotíně, tedy na koupališti. Klasika, chleba, máslo, tvargle, cibulka, paprika, jako od babičky.
0: Tak já mám asi jasno dneska, protože já bych vyrazil na ten Štramberk, jo?
1: A
0: spojil to s tím koupalištěm.
1: Já taky, no. S koupalištěm, no. Výletem a tvargle k tomu.
0: Já děkuju za Honzu za ty tipy. Teda asi doufám, že jsme zvládli rubriku tvaruškovou.
1: Jo, já si myslím, že super, spokojený. Já jsem spokojený. Já už se zapisuju do svého deníčku tipy, kam vyrazit. Píšu si Štramberk, píšu si teda rozhodně Mexiko, tam jsem dlouho nebyl. A na tvarušky si dneska 100% zajdu.
0: Tak dobře, že i vy víte, kam vyrazit na tvarušky. No dál poslouchejte Fresh Radio.
1: Děkujeme za to, nabídneme ty Jesta nebo Felixe Jena. Dobré ráno.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
3: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Součástí ranního vysílání s Honzou Kuchařem, neboli a.k.a. Giovanni Kukínem, nemohla chybět ani Freshovka na Fresh Radio, to je jasné.
1: Ano, já vás chci upozornit, že máte naladěno rádio, kde snad jediné rádio v republice, kde zazní, nebo zní akordeon živě.
0: Já si myslím, že jediné rádio na světě v tuto chvíli.
1: Jo, tak to je dobrý, to jsme, ale jako hodně unikátní.
0: To
1: no.
0: Jsme, to jsme.
1: No, tak doufám, že se to dá poslouchat. No, za chviličku, my jsme si vzali trošičku na paškál takovou tu myšlenku, když máme tak teplo, jako co by se stalo, kdybychom zavedli v létě i u nás třeba siestu?
0: Ano. No. Ne tu naší, kterou máme tady na Freši, ale to, kde prostě se zhruba od oběda do 4 nepracuje.
1: Hmm. No a dělá se cokoliv, jenom ne práce, tak se nějak obědvá, spinka a tak. No a na tohle téma je dnešní Frešovka.
0: Takže... Za chviličku si ji dáme, protože myslím si, že si to Honzo zaslouží minimálně ještě jednou pustit, jo? Abychom se mohli tedy inspirovat, jak by ta česká siesta mohla vypadat.
1: Tak to díky.
0: No, není záč, jako, úplně v pohodě. Do té doby ještě třeba Kygo nebo Robin Schulz, tak buďte s námi, pokud vás zajímá, jak se v Česku bude dělat naše tamní siesta.
1: Jo.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: siesta. No mluvíme o té, která se praktikuje třeba v Itálii po obědě hezky. Pivečko, lehnout si a jít do práce zase ve 4. Taková trhačka vlastně.
1: Ano, ano, je to tak. Pojďme na to.
0: Honza Kuchař má tuto vizi připravenou ve své Frešovce. My vám ji teď na konci ranního Bon Appetitu ještě zreprízujeme. Tady to je Frešovka. Frešovka. Honzi
1: Kuchaře. Zdá se, že i k nám v letě brzy dorazí taká novota. Tak zvyklost, co mají už dlouho v tropách. Jedná se o zvyk, ryze prakticky, vychází z příčin těch klimatických. V zásadě jedná se o takého odpoledního šlofika, co pomáhá ty hice lepší rozdychat. Místo lehkého spánku, ale u nás před večerní směnou, my všichni lokli 2-3 drinky s pěnou. Konečně, ale bychom se dočkali toho, že viděl bys večer úředníka vysmatého. Frešovka. Honzi Kuchaře.

0: Dobré dopoledne, dobré ráno, je 8 hodin 54 minut.
1: No a my se tak jako lehce loučíme, doufám, že ta Monika vám tady jako moc nechyběla.
2: Co?
1: No asi jo.
0: Já si myslím, že úplně v klidu, úplně v klidu, úplně v pohodě. Honzo, já ti moc děkuju, že jsi dorazil, že jsi to zas tak hezky zpestřil. Jo.
1: No, já děkuju tobě za pozvání, no a...
0: No já tě nepozval. To byla naše velké
1: Ano, bavíme se o Monice.
0: A, zdravíme Kapody Dudy.
1: Ano, a za chviličku už počasí, zprávy a doprava. No,
0: a my se vlastně loučíme, takže užijte si úterý, prosím vás, co jsme jenom jako chtěli ještě zmínit. A je to podle mě velmi důležité, tak to je to, abyste byli na sebe dneska opatrní. 38 v maximech, to si vyžaduje nějakou lehkou přípravu, takže to nepodceňte, vemte si na sebe určitě pokrývku hlavy, pijte a pokud možno, tak úplně na tom sluníčku nebuďte.
1: No a že možná, abychom byli trošičku pozitivní, měli bychom vydržet do zítřka, kdy to jako bude kulminovat a čtvrtek už by mohl být
0: jo,
1: takový jako
0: ochladí lepší. Ochladí se na 1.30, je to v pohodě. Tak ahoj, čau!

0: Počasí.
1: Dobré ráno na Freši, ještě jednou jdeme k počasí, které nám samozřejmě radost nedělá, protože ty teploty jsou extrémní, opravdu dneska se můžeme dočkat 37, zítra dokonce 38, no a snad se nám trošičku uleví už ve čtvrtek, ale teď ty dva dny musíme nějak vydržet, dávejte na sebe pozor, chlaďte se, pijte a buďte opatrní.
2: Fresh zprávy.
3: Dobré dopoledne, 2 minuty po 9. hodině a připraveny pro vás máme taky fresh zprávy. Frýdek Místek ukázal podobu nového dopravního terminálu u nádraží. Město tak dokončilo první stupeň projektové dokumentace a počítá se s moderním přestupním uzlem pro vlaky, autobusy, auta, cyklisty i pěší. Stavba by měla začít v příštím roce, informoval o tom Frýdek Místek na svých webových stránkách. Ostrava se zapojila do kampaně Čtě za nároďák, která motivuje děti i dospělé ke čtení. Ve fanzóně před fotbalovým utkáním četli knihy známé osobnosti i zástupci města. Akce se uskutečnila v sobotu 1. srpna před ligovým zápasem v Ostravě. Cílem kampaně je přivést ke čtení co největší počet čtenářů napříč zemí i věkovým spektrem. K podpoře osvětové aktivity Čtě za nároďák se zapojují také významné osobnosti i instituce, řekla Gabriela Pokorná, mluvčí města Ostrava. No a přesuneme se taky ke sportu. Pomalý rozjezd a otřepání v poslední třetině, tak vypadal průběh utkání proti Američanům na startu Hlinka Grecky Cupu z pohledu mladých českých hokejistů. Ti ale nakonec bohužel prohráli nad Spojenými státy 4-6.
2: Zprávy.
0: Fresh zprávy. Doprava.
1: Ano, dávejte si pozor, aktuální nehoda na Čeladné, dávejte pozor přímo u restaurace na rozcestí, je tam nehoda 2 osobáků, no byly avizovány taky jisté komplikace na naší Rudné, no tak dávejte pozor předtím, než tam vyjedete, omrkněte nějakou apku, byla tam před chviličkou nehoda, nevíme, jak to vypadá aktuálně teď, jezděte bez nehod, opatrně, no a chlaďte se.
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Fresh.
1: Pojďme ti dát nějaké rady, jak do té dovolené ideálně fakt vydržet, jo?
2: Dobře.
1: Máš si říkat, aby si jako neprudil to okolí kolem, tak si máš říkat, protože to v tobě tepe, ale se vůbec nedivím, ano, že se těšíš Sicílie, je nádherná. Už jen se párkrát vyspím a balím.
2: 18 dní ještě.
1: Mm-hmm. Moje tělo je sice v práci, ale moje duše leží na pláži.
2: Aha, dobře, děkuju.
1: Tak teď...
2: Mám zavřít oči nebo něco?
1: Klidně. Dneska mě nenaštve vůbec nic. Opakuj.
2: Dneska mě nenaštve vůbec nic.
1: Jsem emočně...
2: Jo, jsem emočně...
1: Nedostupný.
2: Nedostupný?
1: Jsem emočně nedostupný.
2: Jsem emočně nedostupný.
1: Pracuji jen na 5% kapacity. Zbytek systému se aktualizuje na režim dovolená.
2: To není pravda. Já nikdy nepracuji na 5% kapacity. To je moc.
1: Pravdu.
2: To je moc. Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: V roce 1961 vypustil do světa Američan Benny King písničku Stand By Me, kterou později úspěšně pěli třeba i John Lennon nebo Florence and the Machine, nebo taky v roce 1998 německá čtveřice Ford Ghost, a tu si právě dneska dáme.
0: Alešův Old School.
2: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Rádiu. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Honzo, já jsem přišla na zajímavou věc, jo.
1: No, povídej.
0: Já jsem včera odtud jela potom cvičit, až jsem se stavovala k našim, k tátovi, a on mi říká, tak ty jako nemáš klimu, jo, v autě. On poslouchá, víš, on občas jako poslouchá, samozřejmě, když jde z práce. No, no. A on říká, teď máš klimu, ruční klimu. Jakože si mám ručně otevřít okýnka, že to je vlastně ta klima.
2: Jako takhle.
0: A já jsem dneska přišla na úplně super zajímavou věc. No. Že vlastně je to velmi praktické mít otevřená okýnka obě, jo. Já jsem si umyla hlavu a než jsem byla skijovit vůbec do Zátiší nebo někam, tak jsem ji měla suchou. To funguje jako fén.
1: Fakt, jo.
0: No. Vlastně nemusíš nic foukat, jenom otevřeš okýnka v tom teple. Šup, a máš vyfoukané vlasy, úplně úžasné.
1: No já, co se týká toho okýnka, já jsem viděl nedávno hezké video na Facebooku, že ty máš vlastně mít otevřené zadní okénko naproti řidiče,
0: ano,
1: do kříže.
0: Ano.
1: Máš, když přijdeš do auta, otevřít řidičové dveře, několikrát zamávat a prý to funguje nějak fyzikálně, že prý ten horký vzduch z toho auta odejde. Je to úplně jako
0: otvírám úplně všechno, co se dá, kdyby se dala otevřít střecha na paně, tak otevřu i tu střechu.
1: Ale chápeš to, že fyzikální zákony prostě neochlameš?
0: No dobře, já jsem na fyziku nikdy moc nebyla. Best of

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: V roce 2009 Black Eyed Peas vydávají single I Got a Feeling, který produkuje David Guetta. Jedná se o hymnu pozitivní nálady a party vibe. Stává se nejprodávanějším digitálním singlem první dekády nového milénia. Ať už jde o festival, svatbu, klub, narosky, je tenhle track prostě všude. Milénium.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: JJ, anebo trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Tak jedna nehoda je na Frýdecku, když jedete z Morávky, respektive směrem na Morávku, směrem už přímo k jezeru, k přehradě, k nádrži, jakkoliv chcete. Tak na té cestě, která už vede jenom k přehradě, se řeší nehoda osobního auta s cyklistou. A druhá podobná nehoda na spojce, když jedete z Čeladné směrem na Kunčice pod Ondřejníkem, tak za Čeladnou je kousek hotel a na úrovni hotelu se srazily dvě auta, jo, dvě osobní auta.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

Hned za startu si tady dáme jedno takové finanční téma. Ale jo, jde o peníze, takže klidně finanční téma. Podnikatel a lobbysta Roman Janoušek je jeden z několika lobbystů, kteří měli před lety trable, kdy byli souzeni z podezření, že vylákali ze zdravotních pojišťoven přes 240 milionů korun a dalších 77 ještě chtěli. No ale tak nějak jako tehdy soud rozhodl, že nejsou důkazy, tudíž není viník a byli komplet zproštěni. A Janoušek se obrátil na ústavní... Nejdříve se začal soudit o takzvaný ušlý... No, nevím, jestli ušlý zisk, ale něco v tom slova smyslu.

0: chtěl 155 milionů za ty trable, které kolem toho měl, což ve své podstatě by asi člověk nárok měl mít, jenomže to je takové kulišácké rozhodnutí. On postupně začínal u svého soudu, malého soudu, ti to všichni zamítali, nakonec teda se dopracoval až na ústavní soud, no a ten to zamítl definitivně. A zdůvodnil to tím, že dotyčný v nouzi netrpěl. Jeho příjmy jsou dostatečné na to, aby neměl finanční trable. Tak si normálně říkám, jestli z toho zase nebude nějaký ten modelový příklad, jak stát bude zamítat všechny žádosti, protože jasně, na jednu stranu si člověk řekne, jo, tak ten má peněz dost, toho to nezabije, ale zase na druhou stranu spravedlivost, že jo, to je otázka, měl by to dostat. A každý podle svého toho gusta. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Kdy už tam budem.
9: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
10: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
11: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
12: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
13: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Miloši, několik let žijeme v době, kdy na platby se nepoužívají jenom banky, ale různé aplikace, že jo? První byl tuším PayPal, jestli pamatuju dobře. Aktuálně se začíná i v Česku už rozvíjet Revolut, který nabízí, co se týče plateb přes hranici, asi nejlepší podmínky zatím. A právě o něm teď chvilku bude řeč, protože zakladatel finanční společnosti Revolut, Nikolaj Strojrovský, čelí v Anglii žalobě kvůli nákupu luxusní jachty za 350 milionů eur. Tady jde vidět, že to evidentně neze. Zhruba 8,5 miliardy. Tyjo, jachta za 8,5 miliardy? No asi jo, no. Asi to je možné. A pochopitelně se tam hádá o daně, protože jedna společnost makléřská jej obvinuje, že jí miliardář obešel, aby nemusel platit provizi 17,5 milionu eura, tedy zhruba 420 milionů korun, za to, že zřejmě mu nějak pomáhali nebo dohodili ten kšeft. A on se vyjádřil přes své zástupce, že žaloba je neopodstatněná. No tak jsem zvědavý, jak se to bude probíhat dál, protože přijít jako člověk nebo jako firma, která žije z provize o půl miliardy v podstatě, že jo, 500 milionů, to jako jenom tak do kanálu nespláchnete takovou částku.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz

A nabízím jedno varování hlavně řidičům, kteří dneska budou úřadovat v Šenově jezdit, tak opatrně s rychlostí, protože od mého zásobovače policejních záležitostí mi před chvilkou přišel vzkaz na telefon, že Šenov dneska celý den měření. Tak jestli nechcete utratit peníze za něco jiného, než máte v plánu, je dobré občas na ty značky koukat. Občas, aspoň když víte, teda, že je akce. House na Fresh Radio.

0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocoboss, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss, Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

Už během včerejšího večera jsem registroval zprávu v médiích na téma legendární britské kapely Massive Attack, která aktuálně má turné po Asii, že na koncertě v Singapuru, co se dělo. Jednak tam část publika během koncertu začala skandovat jakože Free Palestina. Na pódiu se taky objevila palestinská vlajka. A tím pádem to asi v těch místech není úplně dobré, když se na těch koncertech projevují různé názory, protože pak to dopadá špatně. A dnes už se k tomu vyjádřili samotní Massive Attack a popsali svůj zážitek, jak to vypadalo po koncertu. Tak v prvé řadě jim vletěla policie do hotelu, prohledali hotelové pokoje a zároveň zabavili pasy. Navíc veřejně potvrdila policie, že členům kapely Robertovi a Grantu udělila přísné varování a oběma nyní dala zákaz vstupu do země. No, tak jako ta politika v hudbě, já nevím, já si myslím, že by se to úplně spojovat nemělo, protože dost často to dopadá, byť to ti lidé myslí v dobrém, tak dost často to dopadne velmi špatně, ale my politiku neřešíme nějak extra, naopak zůstáváme u té muziky, já si dovolím tady po letech zase vytáhnout tu jejich kultovku z 90, která z Massive Attack, z kapely, která jede na takovém trip-hopu a spíše mimo tanečních stylech, udělala tehdy dokonce i hit Česku, no to ještě byly československé, ne, to už byly české diskotéky.

0: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeše s prulískami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
1: Fresh Radio.

Kolik to je dnů, co odsoudili, ne odsoudili, co se zveřejnila ta zpráva, kdy zaměstnankyně úřadu poslala několik milionů těm podvodníkům, že jo? Není to moc dlouho. Tak byly to miliony? Myslím, že jo, to byly miliony, že jo? Tak máme další případ a tentokrát míříme na Jihlavsko, konkrétně do vesničky zvané Polná, ke které já mám takový, respektive my u nás doma máme takový zvláštní vztah, protože Polná, já jsem tam vlastně i byl. Má starší dcera tam loni měla známost, ale už to, jak to tak u těch žen bývá, skončilo. Starosta Polné naletěl a z obecního účtu poslal přes milion korun. A už proběhl soud, který schválil dohodu o vině a trestu. A starosta škodu uhradil, což teda klobouk dolů, že nedělal žádné krky. No uznal, že to je jeho chyba, což se dneska stává čím dál méně, že jo? Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Doprava. Doprava.
1: Chviličku před 11. hodinou pohled na cesty, ještě stále platí upozornění na nehodu na Frýdecku u staré, na Morávce. Když jedete tou cestou přímo k vodní nádrži, tak tam se řeší následky osobního auta a cyklisty. A nová nehoda je v Karviné, nádražní ulici, kousek od jakéhosi Korza, kousek od nádraží, no jo, kousek od nádraží. Osobně nákladní auto a taky připomínám, že vše nově se měří, je to údajně černý Kodiak neoznačený.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Máme srpen, 4. konkrétně, a teď jsem si uvědomil, že pořád ten song, který teď právě dojel, tedy Bob Sinclair a Kesha, patří u mé vnitřní hudební hitparády jako jednička zatím za letošní rok. Zatím mě nic nebaví víc, i přesto, že chvilku jsem si říkal, že by ten Hugel a ta letní taneční pecka zvaná Moving to the Sun, že by mohla, ale nakonec jsem si řekl, ne, Boban je lepší. Mimochodem už má další nový single, myslím, že ale už ho zařadil, takže ho pomaličku začínáme hrát. Ale já si myslím, že u mě osobně, a nebudu sám, je vazba toho songu, který teď právě dojel, hlavně díky tomu, že to je vlastně předělaná 80. Tehdy to byl projekt zvaný New Shoes a hitovka nazvaná I Can Wait. Dodnes ji mám v hitparádě v nějakém bravu, co jsme tehdy někde z tehdejší Jugoslávie my naši koupili. A že jich těch brav doma mám několik set schovaných, protože mě ta hudba bavila od děcka. A hlavně mi to připomíná tu éru, kdy jsme smažili všichni ty kazeťáky a walkmany a všechno. No, jako některé věci ztratili své kouzlo. Dneska je to taková rutina, mám muziku v telefonu, no a co, ale tehdy mi ten Walkman, anebo o něco později Discman, to byl jiný level.

0: od té doby, co je tak nějak internet více používán, to už jsou desítky let, se dá s klidem říct, tak jsou tací, kteří říkají, no jo, na tom internetu je tolik hloupých lidí, co to prostě dávají o sobě vědět, že ať už chybami nebo vůbec přemýšlením. Ale já si myslím, že ti hloupí lidé byli vždycky, jenom v době před internetem o nich nebylo moc vědět. A pak jsou i jedinci zase naopak výjimeční, kteří dokážou pobavit, aniž by se o to nějak extra usilovali. Což se mi povedlo, teda mě ne, někomu se povedlo mě včera pobavit, když jsem projížděl ještě nějaké ty sociální drby. A objevil jsem inzerát, asi ze seznamky, který na první pohled, nebo lépe řečeno na první poslech, může znít jakože trošku zprostě. Ale nenechte se zmást, jo. Navíc je u toho fotka frajera, který vypadá podobně jako já. Starý, hnusný, škaredý. No a to nemůžu říct, to bych zabil tu poentu. Takže, text inzerátu, seznamovacího, jo. Hledám ženu, která umí dobře cucat, ale nepoliká. Teď si možná říkáte, cože? Ono to pokračuje dál. Budeme spolu chodit krást naftu. Geniální.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

jedna z novinek, které jsme nasadili tento týden. Svého času legendární, dneska už trošičku tak jakože upadá v zapomnění, Swedish House Mafia. Po několika letech by nový single zvaný Happiness is So Sad. Ne soused, jakože vás soused, ale že je to hodně smutné teda, no. A to je smutné. Ale mám něco veselého, i když zase takové téma, které většinu národa asi teď štve, ale já patřím mezi těch asi několik málo jedinců, kteří si to horko fakt užívají. A tuším, zítra má být 37-38, já se na to fakt těším, protože mě to baví. Já mám rád to teplo těch pár dnů, horka, co tady máme. Pak vždycky od září budeme až do nějakého května, června vzpomínat, jo? Tak pozor na to. Ale abych vás ochladil, jo, v těch horkách, tak z Německa čerstvá zpráva. V oblasti zvané Hübeck napadly kroupy, což není až tak jakože nezvyklé v létě, ale kroupy trošku větší, zhruba 4-5 cm. A spadlo jich dostatečné množství, takže dokázali díky tomu ochladit teplotu z 36 na 19 stupňů. A ti, co to zažili, tak píšou, že to bylo velmi rychlé, to ochlazení, překvapivé, ale že to bylo velmi příjemné. No, to se dovedu představit. Jirka a Javorský.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
8: JJ Jirka Javorský je fresh.

Téma, kterému já osobně prakticky vůbec nerozumím, ale občas tady něco vyskočí a to téma zní pivo. Já věřím tomu, že spousta chlapů teď, dal bych si. Tak máme takový průzkum, jak to vypadá s pivem v prodeji. Pivo kupují Češi hlavně ve slevách a těch akcí, které bývají, je oproti nedávné době o 250% víc. V podstatě 7 z každých 10 korun, která domácnosti utratí za pivo, případně za zlevněné výrobky, je právě v těch slevách. Což je teda dost celkem. A co je zajímavé, což jsem teda nečekal, tak před 10 lety stál litr piva v petce, v plastové láhvi, stejně jako v plechovce. Dneska je v plastu o třetinu dražší než v plechovce. Jako proč? Přitom věřím tomu, že pokud si pivař má možnost vybrat, tak si vybere radši plechovku, že? Než plast. Zajímavé. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Když se řekne poník, tedy malý kůň, poník, tak si asi tak dokážeme každý představit, jak to zvíře velké. A Italové, nebo část Itálie teď řeší takovou, no i když řeší novináři, spíše řeší takovou aférku, no aférku, takovou příhodu, kdy turisté na trajektu si všimli, že v jednom maličkém autíčku, konkrétně Citroen C1, což je nejmenší Citroš, byl v těch podpalubích, kde vlastně ty auta stojí, než přejedete trajektem z bodu A do bodu B, tak byl nacpaný poník. A jelikož Citroen je hodně malinké auto, tak i ten poník je v něm, protože pochopitelně všechno je dneska zdokumentováno, mám i video, tak je tam nacpaný tak, že chudák je tam ohnutý a opravdu zabírá prakticky celý prostor toho auta. A tak samozřejmě hned se ozvaly hlavně ženy, které se ptaly posádky, jak je to možná. Posádka řekla, my o tom víme, a tím to skončilo. Jako chápu, že asi to tam v těch místech je tak nějak zvykem, když máte hospodářská zvířata, že prostě sem tam převezete nebo koupíte třeba nebo vezete k doktorovi, který na ostrově není. A teď neumím úplně posoudit, jestli to pro toho poníka komfortní bylo nebo ne. Protože vejce tam vešel, že jo? Možná tam měl větší pohodlí než ten řidič ve finále.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Víkend na chatě. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Fresh Radio.

0: 10 minut zbývá dopoledne, tak si dáme jednu takovou pozitivní, která v podstatě ctí zase naší českou policii. A je v kontrastu se zprávou, která se objevila týden po Beats for Love, že policisté oznámili, že našli snad několik gramů za celý festival různých drog, jakože úplně možná tak jeden sáček prakticky. Tak teď jakože se něco povedlo, konkrétně v Aši na Chebsku. Přes 2 kilogramy drog a miliony v hotovosti. Probíhalo to tak, že zřejmě byl nastrčený jakoby prodej nebo nákup drogy. Takže okamžitě při prodeji zadrželi dva muže ve věku 52 a 65 let. Prošacovali jim auto, ve kterém přijeli. Už tam našli nějaké vyšší hotovosti a větší balíčky drog. Následně proběhla domovní prohlídka u obou, no a zadrželi 70 gramů, ne, to byla vlastně ta prvotní záležitost, ale snad dvě igelitky s nažloutlou krystalickou látkou, což takzvaně buď metamfetamin nebo pervitin, že jo, ve finále oboje to samé téměř. No a hotovost, která pochopitelně pocházela z téhleté trestné činnosti, takže až 2 kilogramy drog. Slušný výkon. Tohle opravdu je na chlubení. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Cheers. Doprava.
1: Doprava. Tak, něco před polednem se zase urodilo nového, něco stále platí, tedy nehoda z minulé hodiny v Karviné, jo, jsem hledal název města v Karviné, na nádražní ulici se řeší následky nehody. A nová záležitost je na, no, to je asi Opavsko, mezi Úvalnem a Pustým mlýnem, taková spojovačka rychlostní, dvě osobní auta.
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s prulískami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Siesta.
11: Siesta.

Tony Braxton a jeden ze velkých devadesátkových vlastně tanečních hitů tady na Freshi. Dnešní siesta bude s hostem, protože se budeme povídat o hodně zajímavé akci, která bude ve Vendrini tuhle sobotu 8.8. Ta akce se jmenuje My Day, možná většina z vás už víte, o čem to je, ale my si za chvíli řekneme podrobnosti toho letošního ročníku a taky si řekneme, proč to bude letos třeba i v zimních čepicích. Tak si počkejte, dáme nějakou muziku a za chvíli i náš host na Freshi.

0: Tak jste na Freshi, posloucháte Siestu, slibovali jsme hosta a rozhovor o zajímavé akci My Day ve Vendrini, takže už vítám v éteru taky Kateřinu Broskovou, jednu z organizátorek. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: 8.8. dobré datum, to se hezky pamatuje, jenom ty teploty, a vy jste dokonce přišla do studia se zimní čepicí, tak to musíme pak všechno rozklíčovat. Pojďme ale říct těm, kteří třeba nikdy nebyli na My Day, co to vlastně je za akci.
1: Ano, tak My Day je vlastně sportovně kulturní akce, kdy si přijdou na své úplně všichni, každý návštěvník, jak dospělí, děti, celé rodiny, přátelé, jelikož buď můžou se přihlásit na závod, který už máme teda vyprodaný, takže můžu pozvat jedině na příští ročník, ale potom máme, si tam můžou vyzkoušet různé sporty na festivalu sportu, dobře se najíst, výborná napít, přesně tak, a pobavit DJ,
0: tak
1: kapelky.
0: Tak pojďme ještě zmínit i ty vlastně trasy, které se tam běžně běhají, i když jsou ty registrace už teď vlastně obsazené a vyprodané, tak jaké dráhy tam zvládají ti běžci vás?
1: My jsme měli každý rok My Day závod, máme to nazvané jakoby extrémní závod, na který se nepřipravíš, což se pak nepřipravíš, ale běží se 12 kilometrů a s překážkami. Letos jsme udělali i verzi sprint, a to je 4-kilometrový okruh s více jak 30 překážkami.
0: Co, dlouhý sprint, no?
1: No, jako vy, trošičku. A je tam více těch překážek, no a ten trail má přes 12 kilometrů a 25 překážek, takže jako taky si užijou.
0: Takže si taky užijou. No a vy jste do studia přišla se zimní čepicí, protože u vás se ví, že vlastně akce My Day má každý rok nějaké téma v rámci zaměření sportů, které se tam prezentují. Takže je to jasné asi, že to letos bude o...
1: Přesně, o zimě.
0: O zimě.
1: O zimě. Není tím, že by mi dneska byla zima, jelikož je
0: právě
1: 30 stupňů, ale máme to na ty zimní sporty, takže jsme i nechali vyrobit kulichy, které si budou moct návštěvníci i zakoupit přímo na My Day. No a budou si moc vyzkoušet běžky, bude tam biatlonový okruh s profesionálními vlastně zbraněmi, potom curlingová 10-metrová dráha.
0: Ale nezasněžujete, doufám, teď v tom vedru.
1: No, zkoušeli jsme, ale nějak nám to nejde.
0: Nebylo to úplně
1: ono. Nebylo to úplně ono. Každopádně sníh bude, budeme tam mít... To snad teda to vydrží aspoň chvilinku, ale možná ten sněhulák se půjde postavit.
0: Perfektní, tak za chvíli

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Eiffel 65 a my tady ve studiu máme hosta Kateřina Mrozková a akce, která vás čeká ve Vendrini tuhle sobotu My Day. My už jsme v tom předchozím vstupu nakousli, že to bude vlastně letos zaměřeno trošku na ty zimní sporty. Pojďte malinko našim posluchačům říct, jak to vlastně budete přizpůsobovat a jak budete třeba v rámci toho léta a těch teplot kolem 25 stupňů realizovat třeba snowtubing nebo biatlonový okruh.
1: Ano, tak například ten biatlonový okruh, tak bude sestaven ze speciálních kovercových pásů, které se vlastně musí kropit a potom lze po nich jezdit na těch běžkách.
0: Hezky.
1: No, potom máme nafukovací curlingová dráha, takže to se nafoukne a už můžou fungovat, ale co bude také zajímavé, tak bude přímo taková show, jakoby lyžaři a snowboardáci udělají freestyle, no a budeme tam mít naškrabaný sníh z Werk Areny. Takže uvidíme, ale bude zase sjížděný po těch kovercových pásech.
0: Tak. No pěkně, tak to si myslím, že bude určitě zážitek. Jestli to teda chápu dobře, tak vlastně návštěvníci, kteří nejsou registrovaní na ty vaše závody, což je taky součást My Day, tak vlastně to můžou pojmout jako celé sportovní odpoledne pro rodinu a děti a můžou si vyzkoušet tyhle věci. A vím, že se taky blíží září, jako ne, že bych chtěl teďkom děsit školáky, ale nastane období dalšího rozhodování, jaký kroužek bude to dané dítě zrovna dělat třeba v dalším roce. Je to tak, že vy tam máte víc těch sportovních oddílů?
1: Ano, máme tam přes 30 sportovních oddílů, různé zaměření, jak na tanec, míčové hry, bojové sporty, takže každý zase si najde to svoje a hlavně, co je super, že si to i můžou nejen děti, ale klidně i dospělí rodiče vyzkoušet a uvidí, co jim sedne, nebo můžou si popovídat s tím oddílem, kde trénují, od kolika let je vhodné. Tak.
0: Pojďme teď možná zmínit, že potom se budeme ještě bavit o tom, co tam čeká všechny návštěvníky za kulturní program, který je s tím spojený až do nočních hodin. Pojďme zmínit taky webové stránky celého toho projektu.
1: Ano, tak ty jsou www.myday.cz, ale píše se to majdai.
0: M-A-J-day, jako dai, no, vlastně.
1: Ano,
0: ma,
1: ano. Ma, jakoby majin den to máme.
0: Ano, jakoby, majdai, ano.
1: Ano.
0: Tam se můžete určitě podívat, v kolik hodin se bude začínat.
1: Ano, ano, dětský závod startuje jakoby od 9 a festival od 10 hodiny a do pozdních ranních hodin.
0: A ještě pro ty, kteří třeba neví, kde to potom hledat ve Vendrini, pojďte jim to ještě trošku přiblížit, kdyby jel někdo přes Polní se podívat, inspirovat.
1: Tak jelikož to máme 11. ročník, tak většinou už se tvoří i kolony už od spodku, od hotelu, co tam je, takže si myslím, že to najdou, ale když tak si můžu zadat možná do map Hala Maja a to jim
0: tam najde.
1: Fajn,
0: tak se těšíme, budou tam i DJové a skvělé jídlo a o tom dáme říct zase za chvilku.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Siesta. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Rudimental tady na Freshi, trošku jsme to rozpohybovali. Rozpohybování budete určitě na akci My Day, která bude tuhle sobotu ve Vendrini. No a my se s Kateřinou Mrozkovou, jednou z organizátorek, bavíme o tom, co všechno tam bude. Už jsme zmiňovali závody, taky festival sportu, možnost vyzkoušet si zejména překvapivě v létě i zimní sporty v letní verzi. No ale slibovali jsme, že tam bude taky kulturní program, tak pojďme trošku nalákat lidi i na to, co tam chystáte pro ty, kteří tam přijdou prostě nezávodit, jenom si to užít.
1: Přesně, tak můžou se těšit na hudbu na 3-4 různé DJ, tady vlastně od vás.
0: Tak pojďme je vlastně říct, Aleš Bruna tam bude, Richie Daniel a taky Hlavkus, takže hodně silná sestava.
1: Přesně tak, potom to startuje v 8 hodin i kapela Mono People, což jsou jakoby kluci z Třinecka, no a o 9:30 zase tady Ostraváci, tak to budou Freddy a Krusty.
0: Paráda. No a vy jste zmiňovali, že tam bude i dobré jídlo, tak co si tam tak jako můžeme dát?
1: Dobré jídlo, nadlábnou se tam všichni, jak se říká. Od placků, langošů, nějaké pici, prostě myslím, že fakt perfektní gastronomie od místních restauratérů plus sladké nějaké jídlo, wafle. Všechno možné tam bude.
0: Možná můžeme připomenout, že kromě té vaší webové stránky jste i na sociálních sítích, to je úplně jasné.
1: Ano.
0: Kolik lidí to tak ve finále v ten samotný den organizuje takhle poměrně už velkou akci?
1: Strašně jsme vděční za to, že jsou s námi i dobrovolníci vlastně, kteří nám pomáhají s tou organizací a je nás tak nějak okolo těch 140 asi jakoby lidí. Takový celek, už jsme takový majdejáci si říkáme. A fakt strašně děkuju za to, že nám pomáhají.
0: Takže doporučujeme, všichni se určitě stavte, ve Vendrini bude krásně. Pojďme se ještě pojet na konkrétní teplotu. Jo. Sobota schválně, kolik nám teď po tom tropickém týdnu hlásí meteorologové a myslím, že to nebude tak špatné.
1: Příjemných.
0: 27, no, plus minus.
1: No, 27, a tak. Když tak je schladíme, tam máme hasiče a oni budou připraveni, tak na schlazení to bude, nebo ten sníh tam je proto, takže
0: ano, že to bude nejoblíbenější atrakce. Někdo bude ten biatlon dělat jenom proto, aby si třeba schladil nohy nebo něco.
1: Přesně, přesně tak.
0: Trošku podíval na ten sníh. No, zase máte výhodu, že by asi nemělo vlastně pršet nebo něco takového, si myslím. A mě tady dotaz, jestli budou koupit ještě lístky na místě. Se ptá Radim.
1: Ano, ano, půjdou koupit lístky na místě, ale doporučuji se zakoupit i v předprodeji, jelikož to je levnější na místě. Potom bude stát vstupenka 250 korun, která bude platit na celý den vlastně.
0: Tak vezměte i děti, jak jsme říkali, pokud jste se nepřihlásili na běhy, tak to už jedně do příštího ročníku, ale můžete si právě ty sporty, kterých tam bude opravdu hodně užít v rámci celého dne, no a večer to zakončit party s kapelami nebo s našimi kolegy z Fresh Rádia, Aleš Bruna, DJ Daniel a Hlavkus. Tak jo, co ještě popřejeme všem návštěvníkům?
1: No, popřejeme, tak hlavně ať si to užijou, ať dorazí do Vendrině 8.8. A ještě mě napadá, že kdyby se teda nestihli přihlásit na závod a chtěli být nějak součástí nás teda majdejáku, tak ještě máme pár volných místeček na ty dobrovolníky.
0: Výborně.
1: Takže klidně se můžou přes naš web www.majdej.cz tam přihlásit a budeme se těšit v sobotu.
0: Tak my děkujeme za návštěvu. Kateřina Mrozková, jedna z organizátorek akce My Day ve Vendrini. Ať to klapne a ať jsou všichni spokojení.
1: Děkuji, děkuji, taky. Posloucháš Fresh Radio. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments.

0: Tak, posloucháte další pecky, za chvíli se podíváme i na dopravu, na komplikace, které někde případně jsou. Můžete je psát i k nám do studia 7733 7136, no a těšit se můžete i na naši odpolední rychlou rotu. Marek, Michaela a docela zajímavé téma, jak přežít čas do dovolené, ale vidím, že to je Bon Appetit, tak to bude Móňa a Honza, ale to je skoro to samé. Best of
1: Fresh! Pojďme ti dát nějaké rady, jak do té dovolené ideálně fakt vydržet, jo?
0: Dobře.
1: Máš si říkat, aby si jako neprudil to okolí kolem, tak si máš říkat, protože to v tobě tepe, ale se vůbec nedivím, že se těšíš Sicílii a je nádherná. Už jen se párkrát vyspím a balím.
2: 18
1: jo?
2: dní ještě.
1: Mm-hmm. Moje tělo je sice v práci, ale moje duše leží na pláži.
2: Aha, dobře, děkuju.
1: Tak teď...
2: Mám zavřít oči nebo něco?
1: Klidně. Dneska mě nenaštve vůbec nic. Opakuj.
2: Dneska mě nenaštve vůbec nic.
1: Jsem emočně...
2: Jo, jsem emočně...
1: Nedostupný.
2: Nedostupný?
1: Jsem emočně nedostupný.
2: Jsem emočně nedostupný.
1: Pracuji jen na 5% kapacity. Zbytek systému se aktualizuje na režim dovolená.
2: To není pravda. Já nikdy nepracuju na 5% kapacity. To
1: máš
2: je moc.
1: Pravdu.
2: To je moc. Best
3: of Fresh. Fresh. Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak máme tady aktuální přehled toho, co se děje na cestách a myslím, že zatím máme dobré zprávy. Nějaké měření dodržování rychlosti proběhlo dopoledne v Ludgeřovicích na zastávce Chovatelská. Byli taky vidět policisté v Lučíně, takže možná v téhle lokalitě i v odpoledních hodinách nohu z plynu, ale jinak v rámci dopravních nehod teď aktuálně klid. Budeme určitě zase mapovat taky to, jak to vypadá na Rudné v odpolední špičce. Nemusíme vlastně možná ani mapovat, že víme, že špatně. A jedna dopravní nehoda se odehrála, byla to srážka osobního auta s cyklistou v ulici Kapitána Jasioka v obci Havířov. Tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, takže na téhle ulici si dávejte pozor. Jezděte opatrně a mějte i tak fajn den.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Letní rande stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
0: Siesta.
5: Siesta.
6: Siesta.

Superman Lovers a One Republic a Starlight. Tady je stále Siesta na Freshi. Za chvíli jeden zajímavý příběh, možná inspirativní pro ty z vás, které chystají svoji svatbu. Dá se stihnout nejenom svatba, ale něco ještě mnohem důležitějšího a zásadního, a to všechno v podstatě během 90 minut. Počkejte si na podrobnosti, myslím, že to bude stát za to. Bob Sinclair a taky Tequila and Ibiza, anebo Martin Garrix s Adam Sheeranem. Co víc si můžeme přát? Hezké odpoledne.

Bellow With a Sweet Harmony si možná pamatujete ještě i díky tomu zajímavému videoklipu. Tak jsme si připomněli jednu devadesátkovou pecku a teď to bude příběh dvou snoubenců v Německu. Ti měli takový zvláštní vývoj jejich nejenom vztahu, ale i toho, co pak následovalo. Oni měli plán, že se vezmou přesně na dvouleté výročí toho jejich seznámení nebo zasnoubení. Ovšem, co tomu, jak si život nechtěl, tak na stejný termín díky těhotenství té snoubenky vycházel i plus minus termín porodu dítěte. No ale snoubenci opravdu chtěli, že se vezmou přesně dva roky poté, co se zasnoubili nebo seznámili, a tak to chtěli prostě udělat tak, že to nějak zvládnou a že vlastně po svatbě potom během pár dnů se narodí i první potomek. Což se ukázalo jako neúplně dobrá volba, protože v rámci toho, že už začala svatba, začal obřad, tak došlo k tomu, že na nevěstu už to přišlo.

0: došlo. A tak se začalo skoro rodit. Tím pádem rychle reagovala i oddávající, která nabídla, že udělá zkrácenou verzi obřadu asi 9-minutovou, což pak úplně vlastně na konci bylo jako dobré rozhodnutí, protože obřad proběhl, ale pak už se rychle jelo na sál a myslím, že i porodník musel být překvapený, že tam jako maminku má ženu ve svatebních šatech čerstvě oddanou. Ale dobře to dopadlo, dítě se narodilo, takže vlastně v rámci 90 minut stihli jak svoji svatbu a říct si to důležité ano, tak i porod dítěte. Klobouk dolů a přejeme oběma hodně zdraví a štěstí.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

tenhle kousek bude za chvíli v roce 2028 slavit třicátiny. Velká pecka roku 98, Mousty a Horny. No a pokud máte rádi tyhle taneční fláky, které patří do toho zlatého fondu tracků, které jsme milovali, doporučuji, dejte si Alešu Fresh Mix 17 až 19, úterý, středa, čtvrtek. No a navíc byl Aleš teďkom s partičkou našich kolegů na Ibize, takže věřím, že inspirace proběhla a že i ten dnešní dvouhodinový blok bude hodně našláplý. Takže od 17 buďte fresh s Alešem.

0: slyšíte Fresh a Siestu, za chvíli třeba Maupi, Fischer nebo Deoro. No a taky pokud se chystáte do Chorvatska, tak myslete na jednu důležitou věc, tam se moc teď aktuálně v letošním roce netrpí zabírání pláže lehátkem nebo nějakými dalšími věcmi a hodně letovisek přišlo s praktikou, kdy vlastně přes noc s těm lidem, kteří se tam schválně nechají třeba lehátku nebo něco, tak vlastně jim to seberou a odvezou a už se to nikdy nevrátí, jo, tak je to takový boj proti prostě rezervacím, ať už lehátky nebo ručníky. Jsou za to někde i pokuty, ale opravdu v takových městech a obcích, jako jsou Světý Filip, jako v Crikvenice nebo Supetár na ostrově Brač, tam prostě to městští pracovníci seberou všechna prázdná lehátka, ručníky, další věci, které tam na plážích někdo nechá a přijdete o ně tak, jenom abyste zbytečně nebyli zklamaní. Přejeme hezkou dovolenou, ať už jedete kamkoliv.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Kde?
5: Tamhle.
4: Ten má ale klapy.
6: Je, tam je dinosauří mláďácko.
5: Mimino Stegosaura.
4: On chodí.
7: On je živý.
6: Hoši, velké řeště s průlízkami.
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
5: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. Siesta.
9: Off my face, don't know where I am. 'Cause I got my drugs from Amsterdam.
10: Hey.

0: Ostravě bude zajímavá věc, kterou můžete sledovat i vy ve středu 12. srpna. Můžeme pozorovat částečné zatmění slunce a bude to jev, při kterém měsíc zakryje až 86% slunečního disku. Jo? Nebude to vůbec špatné, program pro tuhle příležitost chystá taky Planetárium Ostrava, ale vy to můžete sledovat normálně i jaksi přímo, bez nějakého programu a docela dobře si to bude pamatovat, je to středa 12. srpna a začne to v 19 hodin 19 minut, jo? Tak to si zapamatujte, 19.19, nebude to trvat dlouho, asi jenom do 20.10 a to se taky dobře pamatuje, tak na to myslete a ve středu koukněte nahoru.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Nesmrtelný Fatboy Slim a Praise You, za chvíli už taky rychlá rota u nás na Freshi.
1: Doprava.
0: Ještě jedna dopravní nehoda, možná spíš Ťukanec, chvíli, tak půl hodiny zpět, dvě osobní auta na ulici doktora Šmerala, na Šmeralce, takzvané v Ostravě, v centru, ale je to bez ranění, tak už by to snad mělo být v pohodě. Jinak relativně klid, doufejme, že to vydrží a vy si můžete třeba i za jízdy užít naši odpolední show. Tak hezké odpoledne.
2: Doprava?
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Kde?
6: Tamhle.
5: Ten má ale klapy.
7: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
6: Mimino stegosaura.
5: On chodí.
8: On je živý.
7: Hoši, velké řiště s průlízkami.
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
6: A dívejte, tam je ten velký.
9: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na

0: kolik je vaše oblíbená odpolední stanice a taky program Fresh Radio. Tady je rychlá rota, krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Marek a?
1: Mikaela.
0: Ano.
1: Před chviličkou se Roman bavil o nějakých lehácích, co se týče Jaderského moře a tak kolem dokola toho Chorvatska. A já mám ještě jeden větší špek, než to, že někdo ty lehátka sbírá a vyhazuje, popřípadě prodává.
0: Tak
1: si počkejte
0: teda,
1: jo?
2: Fresh Radio.

0: Úterý 4. srpna 14.08, my jsme tady s Markem oba dva, dneska vypadáš v lepší formě a kondici než včera.
1: Dík, ale ještě nejsem pořád
0: ještě
1: a stále
0: to není ono,
1: nejsem,
0: jo?
1: Ještě pořád jsem na Ibize hlavou minimálně. Teda
0: hlavou, jako, no. No to chvilku potrvá, víš, to je tak, když jdeš na dovolenou, potom potřebuješ další týden na to, aby se z té dovolené zpamatoval.
1: Dobrý, to o Ibize si to dáme za chviličku, já bych jenom teď jenom navázal na to, co říkal Roman Pastorek, že prostě Chorvati sbírají slunečníky, sbírají lehátka, sbírají všechno, prostě kdo tam co nechá přes noc na té pláži a vyhazují to. No a nějaký borec to ještě hypnul takovým stylem, že prostě koupil nějaký svědící prášek, šel ráno na pláž a všude, kde byly ručníky, tak jakože lehce ho poházel po těch ručnících a pak si lehnul a začal si točit všechny ty lidi, co prostě přišli potom a sedli si do toho ručníku a ejhle, to bylo legrace.
0: Já se nějak nesměju, ale...
1: No proč se nesměješ?
0: Tak já nevím, jako...
1: Tak protože ručník na pláži nechá jenom kokos.
0: A co když ho tam zapomenu omylem, pane
1: Dobře
0: bože?
1: Dobře ti tak.
0: Tak to ne. Dneska mě neuspěješ.
2: Fresh, fresh, fresh. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Suffocus Feet, Dimension, Ready to Fly. Už se taky plantá jazyk dneska. Já jsem dneska dostala totiž dobrý kartáč, jako jo.
1: Jako jaký kartáč?
0: No, kartáč
1: na zuby nebo
0: jaký kartáček na zuby ne, ale protože jsi neposlouchala, tady píše posluchač, jo.
1: No.
0: Tak Vláďa, myslím, že to bylo včera, asi JJ, tak k tomu ještě říkal, že to hlavně jeho štvalo to, že si tam ti opičáci chodili rezervovat místa v 6 ráno, aby tam pak přišli ve 4 odpoledne a proto se rozhodli takhle zasáhnout s tím svědícím práškem.
1: No, podívejte
0: tak
1: se.
0: To

0: každý
1: jako chápu,
0: čteme
1: no.
0: denní tisk v jiný den, jo, takže pokud to prostě vyšlo včera, tak Jirka byl rychlý. On je vždycky ve všem rychlejší než my ostatní, proto jeho vysílání je takové rychlé, celé vyspídované jako on. Jirka Javorský, prostě hotovo.
1: A neměl by být teda rychlé vysílání on a ne my?
0: Možná, že se to změní, jakože my bychom byli Jirka Javorský, on by byl rychlá rota. To super, nevím, jestli by se mu to líbilo, ale já bych chtěl jenom k tomu dodat, ty souhlasíš s tím teda, ať se ty ručníky dávají dřív?
1: Ne, tak tohle jako nesouhlasím.
0: Ať se to zabírá?
1: Já jsem byla v té fázi toho, že jsem si představila, že jsem zapomněla omylem ručník já, protože může se mi to stát, že zapomenu.
0: Nesmí se ti to stát.
1: Ale prosím tě, prosím to by se nikdy nic nestalo. Ne, nechej toho,
0: vylezeš z moře. Vylezeš z moře, utřeš se a jdeš do háje. Jestliže vylezeš z moře a neutřeš se a necháš tam ten ručník, dobře ti tak.
1: Podívej se, vylezu, uschnu hned, když je tam takových 50 stupňů, jo. Jak tady, jdu si pro drink a zapomenu na ten ručník, to se mi může stát.
0: Kdybych tam byl já, tak ti to posypu vápnem.
1: Ty jsi takový zákeřák, fakt.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež?
1: A juhu,
2: naše vaše oblíbená soutěž je opět tady, je půl třetí, to znamená jediné, že je tady pravda nebo lež.
1: Ano, o co hrajeme?
2: Hrajeme o 2000 korun do Ondráše, takže na nějaké fakt super dobré papáníčko si tam můžete zajít, ovšem až od pátku potom, nebo od soboty, že? Tak nějak zhruba v pátek vylosujeme, od soboty si tam budete moci zajít.
1: Ano, máte na to 30 dnů.
2: 30 dnů, je to tak. Včera to byl Radim, který postoupil jako první na náš list. A já tady mám zákeřnou otázku opět.
1: Jak jinak?
2: Ptám se vás, pište na WhatsApp, anebo případně do aplikace.
1: No, ještě ne, ještě chviličku.
2: Případně můžou, si to zkoušet.
1: Ale pokud to budete psát do aplikace, nezapomeňte zadat celé pravé vaše jméno, příjmení, telefon a samozřejmě e-mailovou adresu. Bez toho to nejde a neuznáváme to.
2: A samozřejmě také úplně nejvíc ideálně jsou hlasovky, protože my vás rádi slyšíme, třeba i ze záchodu, když jste.
1: Ano, máme tady specialistu, který nahrává hlasovky pouze
2: a jen na záchodě.
1: Z toaletního prostoru.
2: I když splachuje.
1: Dobře,
2: to tady
1: tak
2: máme.
1: Pojďme na tu otázku.
2: Je pravda nebo lež, že si Marek na Ibize nechával ručník, aby si podržel místo?
1: WhatsApp 773 37 136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: No teda, to jsou odpovědi teda. Prý bych si přece nenasypal sám na svůj ručník vápno.
2: Hele, já to přečtu přesně. Dobrý. Je to lež, protože by měl strach, že by si mohla nasypat to vápno do vlastního.
1: No jasně.
2: No, tak to je super odpověď. Potom, ahoj, k té vaší debatě, je to lež. Kdyby ho tam nechával, musel by být nacinkaný. Mm-hmm. Už by to taky zapomněl, to je tak jako pravděpodobnější, ano. No a zdravím, je to lež. No a potom tady, počkej, už dám tu vítěznou, jo, teďka. 338, koncové číslo, jméno David, a ten psal, ahoj, není to pravda, přece by nenadával do kokosů a zároveň to dělal.
1: Ano.
2: Jo, tak jsem vás trošku dneska nachytala, no.
1: Hele, tak je to tvoje, píšeme tě jakože druhého, dneska je úterý, takže do druhého řádku, losovat budeme v pátek a já vám to vysvětlím úplně naprosto jednoduše. My jsme tam byli autem a každý den jsme byli, nebo alespoň kdo mohl, tak každý den se jelo na jinou pláž. Mm. Přece nebudeš na ostrově, nevylezeš z hotelu a budeš chodit pořád jednu a na tu samou pláž, jako to ne.
2: Ne, to ne.
1: Takže jednou sever, jih, východ, západ, kde kdo zvládal, kde kdo mohl.
2: Tím autem je to vždycky pohodička a ty ostrovy jsou super. Malé, takže se to dá pěkně projet, to jste měli hezky.
1: Perfektně, jako pecka.
2: My ti to přejeme a teď to přejeme i Davidovi.
1: Takže to byla lež.
2: Ano, gratulujem.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Rozdali jsme, soutěžili jsme. Dneska toho víc zase nebude. Jedině, že bychom soutěžili o nějaké ručníky, pokud ještě jdete někam na dovolenou.
1: To radši ne, no.
0: To radši ne. Maro.
1: No, zase tady vidím, že někdo včera poslouchal Extázie, ona tam na mě praskun zase všechno, co se mi podařilo, tak myslím si, že by bylo dobré to uvést na pravou míru.
0: Pravou míru, jo, počkej, ale, někdo
1: ale
0: osočil.
1: Necháme to, ne, osočil, ale necháme to asi pravděpodobně na příští hodinku, abychom tu Ibizu tak nějak jakože moc už nedávali.
0: Jo, mám na tebe ještě
1: dohromady,
0: jeden takový, takzvaně teplý bonz ještě mám na tebe jeden.
1: No,
0: tak k tomu se ještě vrátíme teda v další hodince, ale pak už tím fakt nebudeme otravovat. Jako
1: já vím,
0: fakt.
1: Já vím přesně, o co jde, protože už to tady píše Jiřín. Tak no, když se daří, tak se daří.
0: Jsme zvědaví, Maro.
1: Jo.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Doprava.
1: Jak to vypadá na cestách? Já tady mám ještě nahlášenou dopravní nehodu v ulici doktora Šmerala, je to kousek od Merkuru, Ostrava Hotel, tam by měla být havárie dvou osobních automobilů, snad to bude brzy odklizeno, ale čerstvá dopravní nehoda, bohužel motocyklu, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, tak ten je na bílé, kousek od chalupy Čarta, tak tam prosím pozor.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: příběh. Musím říct, že tamhle se mi hodně líbil na Bícech. Toho jsem viděla, byli jsme tam tenkrát spolu a měl velmi krásnou projekci s tou mořskou parou, tak bylo krásné. Bylo to krásné.
1: Je dobrý. Ano,
0: bylo to super. Hele, poslouchej, ty Baro. Ty jako neumíš nosit pití, nebo co?
1: No jistě, no. Já jsem čekal, že se to celé provalí, netušil jsem, že už to někdo včera práskne v extázi. Turdo, díky. V každém případě bylo to tak, že jsme byli v Ushuaí na Martina Garrixe a před ním hrál ještě, on má 1,92 m, hernice, jako co, Afrojack, jo. Afrojack. No a Turda koupil nějaký drink, tuším Cuba Libre, samozřejmě pro sebe jenom kolu, protože ho nepije. Tak jsme to vypili, suším, nikdo pro další nejde, říkám, jdu já. Tak jsem to zaplatil, mimochodem stálo to 99 euro. Už si přepočítej, kolik to je peněz?
0: Právě to v hlavě dělám, proto jsem se zasekla.
1: Dobře, 2,5 tisíce skoro. Jo.
0: Jedno nealko a
1: jedno
0: tři
1: nealko
0: Cuba Libre.
1: A tři Cuba Libre, 2,5 tisíce korun. Tak jsem to vzal jako správný číšník do ruky. To zumíš, dva vedle sebe a na ten třetí prst jsem hodil ten třetí plasták.
0: A ty jsi chtěl maštrovat?
1: Ne, já to běžně dělám. Jako já pivo ve skle takhle odnesu, pokud je ve výškách. Jo. Došel jsem na to místo a říkám, kluci, tak pojďme si dát druhé kolo. A než Turda dořekl, rozeberte si to, tak dva drinky ležely na zemi. Jo.
0: Takže mi chceš říct, že 1250 korun si vylil na zem.
1: Ano, vylil jsem na zem asi 13 stovek.
0: A proč jsi to jako udělal?
1: Já nevím, Aleš říkal, že do mě někdo žduchnul a to se stalo tak rychle, že já si to ani neuvědomuju, tak nevím, no. Já jenom vím, že chtěl toho jednoho borce z té VIPky vytáhnout a dát mu facku, no.
0: Jako Aleš?
1: Aleš. No.
0: Zrovna Aleš, takovou no. Tebe bych se takový, tomu nedivila,
1: takový
0: ale
1: takový míru milovný člověk a chtěl šáhnout na Azíce, no to bylo hrozné.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

0: Čověče, ještě jeden prásk tady na tebe mám a vůbec nevím, co to je.
1: Tak to zkus.
0: Co nad jsem dobře slyšela, jo, a taky jste málem jeli na návštěvu, na nějaké slavné jméno a zpěv toho zpěváka by ráda viděla.
1: Bavili jsme se o tom včera. Nevíš?
0: Ne, asi.
1: Dobrý, tak jo, no, tak našli jsme v mapách, kde bydlí David Guetta, tak jsme se chtěli jet podívat na tu jeho vilu a asi pravděpodobně on už byl hodně naštvaný, že tam mu jezdí před barákem strašná spousta lidí, tak si koupil asi víc pozemků a prostě tu cestu zahradil závorou, hlídá to tam Černoch jako hovado a je tam udělaný kruhový objezd. No a Ondra, jak viděl toho Černocha, tak říká, no tak tady někde bydlí David Guetta, jeli jsme pryč, no.
0: To bylo všechno, jo.
1: Jo,
0: takhle.
1: To bylo všechno, no.
0: Já jsem myslel, že jste měli nějaké speciální pozvání třeba, víš.
1: Ne, neblázni to.
0: Ne, to ne, jo.
1: To ne, no. Zas tak slavní nejsme,
0: aspoň
1: no.
0: Z dálky jste to viděli.
1: Z dálky jsme viděli spoustu lesů, krásnou
0: na tom,
1: cestu.
0: A na tom kruháči jste byli jednou nebo dvakrát?
1: Ne, byli jsme od toho kruháče asi 60 metrů, prostě tam byla křižovatka, která vedla doleva k tomu kruháči, anebo prostě doprava pryč, tak vzdali jsme to a jeli jsme raději pryč. No.
0: Byl tam nějaký zástup lidí třeba, co čekali u kruhového objezdu?
1: Ne, neblázni, to jsem se
0: tak já nevím, já se
1: ne, jako je to,
0: ne,
1: je to legrace, vlastně, a je to svým způsobem je to vtipné a z druhé strany to není vtipné, protože si ten člověk prostě hlídá svoje soukromí.
0: To je naprosto v pořádku, udělala bych to úplně.

0: Já si myslím.
1: Tak.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Poslední vstup, který se týká tvojí dovolené a Ibizy, protože jinak bychom tady byli asi úplně nekonečně a mohli si povídat neustále o tom, co jste tam zažili, ale...
1: Tak jdeme k těm špatným zážitkům?
0: Pojďme k něčemu, ano, to jsem se tě chtěla zeptat, na nějaký zážitek, na který nevzpomínáš rád.
1: Ano, tak nevzpomínám rád třeba na mořské břehy, kdy vlastně vstoupíš do moře a je tam asi tak, já nevím, 10-15 metrů od břehu, jsou tam takové rybičky, takové protivné, jo? Ono to vypadá, že jsou to takové ty rybky, které máš tady v těch akvariích a okousávají ti tu
0: tkání.
1: Oni ty potvory útočí, jo. Když přestaneš plavat a zůstaneš stát na místě nebo něco, tak ona ti jde po nohách.
0: Takže tě oďobkávali?
1: Jo. Kousající rybky, já jsem to samozřejmě potom hledal na Google, vyskytují se tam velmi hodně, a to především kvůli rostoucí teplotě Středozemního moře, která zrychluje jejich metabolismus, blablabla, a intenzivněji hledají potravu. Hlavním viníkem je ryba s názvem Prima obecná, španělský sargo, a to už je jedno. Dorůstá až 30 cm, tak naštěstí to jsme neviděli, my jsme jeli tak kolem 10 cm a je taková jakože stříbrná, ale vidíš, jo, prostě. No. A druhý
0: a
1: takový, jako bolí to, jako štípe to. Já, až tady skončíme vysílání, já tě štípnu, abys viděl, jak to bolí. A hlavně oni, když máš nějaké strupy nebo něco, oni se tím živí. Oni ti to vykoušou. Jo, takže ti v klidu doma teče krev jako v pohodě. Hlavně se ryba nažere. Jo, ryba se nažere a urbanec zůstal celý, no. No a pak ještě kluky trošku po to šlahli
0: meduzy
1: šlehly trošičku, no.
0: Jo, tak
1: asi den nebo den a půl kňukali, ale pak to jako v pohodě bylo. Mě naštěstí ne, musím zaklepat
0: špadě. Ty jsi měl zase rybky.
1: Ne, oni totiž byli rychlejší do toho moře, byli tam jako první. Já jsem si ještě chystal deku, víš, a teď jsem najednou slyšel: "Au, urval!" rozumíš, a tak a tyhle ty podobné slova. A říkám: "Ty jo, zase ryby." Ne, to vypadalo na meduzu, rozumíš, takže takové.
0: A to strašně štípe, ale to požáhání od té meduzy.
1: Jo. Při to jako ze začátku vypadá, jak kdyby tě šlehla kopřiva, ale Aha. Je to strašné prý, no.
0: Jo. No tak Marovi, těm rybičkám se ale nesmíš divit. Jak kdybych tě tam taky potkala, bych si taky kousla.
1: No, to je hezké od tebe, no. Ale první jsem nebyl já, jako jo. První byl Turda, tak bacha.
0: Tak oba. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Option, tak je Marek a Michaela Richarda na Fresh Radio. Marečku, já ještě mám takovou jednu otázku a říkám si, když jsme u těch dovolených, víš, jestli je něco, co by tě jako vyloženě pobouřilo, protože my jsme tady minulý týden s Honzou rozebírali, že třeba turistky se u moře začaly jako holit a že to vyvolalo jako bouřlivou reakci okolí a tak dále. Co by pobouřilo jako tebe, kdyby jsi viděl něco?
1: Asi nevím, člověče, úplně, protože poslední den jsme byli na Duda pláži.
0: Počkej, vy jste byli na Duda pláži.
1: Asi zřejmě mě nemá co pobouřit, viděl jsem všechno.
0: Tak to jsem si o tobě nemyslela.
1: Taky jsem viděl, jak 75-letá
0: jako
1: babka, ne, já určitě ne, nadávala nějakým španělům, že co si to dovolují, jako jestli se jim na té pláži nelíbí, tak jdou pryč. A to jsem jenom vydedukoval, jo, ale řvala po nich jako blázen. Jako.
0: To oni umí, ty Španělky, víš, no. Oni jsou horkokrevné.
1: Pak jsem viděl borce, který byl jak ředitel vápenky, ale úplně bílý komplet, celý nahý, rozumíš, všechno, vlezl do toho moře a začal se teprve jakože krémovat. A bral to poctivě od hlavy až po paty.
0: Tomu bylo velmi platné v tom moři.
1: Ne, tak jako to už máš rezistentní ty krémy, jako že water resistant.
0: No, tak já vím, ale i tak jako tak asi bych to udělala spíš před, ne?
1: Nevím, nerozumím tomu, ale bylo to super. Ale
0: když se procentuálně na tu Nuda pláž podíváš, bylo tam víc žen nebo mužů?
1: Percentuálně tam bylo víc žen?
0: Ne.
1: Jo, ale některé prostě jako nebylo tam hodně lidí, kteří by byli svlečení, jo, byli třeba jenom do půl pasu a tak a jinak jako v pohodě.
0: Jo, protože já mám právě opačnou zkušenost na pláži právě ze Španělska, kde byli jenom samí muži. Tam byly, myslím, jestli dvě ženy na celé pláži a to vypadalo, že jsou teda lesbičky.
1: Aha,
0: ale
1: takže,
0: jako, jinak
1: takže párek
0: chlapy.
1: Party jako.
0: No, tak právě proto mě to zajímalo, jak je to tam. Takže bylo i na co koukat.
1: Bylo jo, bylo na co koukat, no, ale na swingers party to nebylo.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Rychlá rota na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Buď fresh. Fresh. Fresh Rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: Dopravní nehoda v ulici Nádražní, tady u nás kousíček, jak je, počkejte, já vám to řeknu úplně přesně, restaurace na Plynární, tak tam je dopravní nehoda dvou osobních automobilů, dávejte si tam pozor, a taktéž je dopravní nehoda v ulici Joy Adams Nové, kousek od Lidového domu v Opavě, tam je pád cyklisty a na místě jsou složky záchranného systému, buďte opatrní.
2: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Kdy už tam budem, kdy už tam budem, kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
0: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: 886-103-6065 FM. To pamatuješ si ještě tady tyhle čísla vůbec?
1: Já nevím, většinou to říkáš ty, protože já už asi nevím, jestli bych to řekl správně.
0: Ty už si to nepamatuješ.
1: Ale já můžu říct jasné. Ještě k tomu, že třeba DAB Plus, anebo naše apka, anebo taky www.freshradio.cz.
0: No, tam všude nás ladíte. Slyšíte nás úplně kdekoliv, například v Norsku, tam zdravíme velmi, protože tam jsou pravidelní posluchači. A tak různě. No, poslouchal jsi taky, když jsi byl na dovolené.
1: Jasně, samozřejmě. Musel jsem poslouchat tu konkurenci tady, podání Honzy Foltýna.
0: Ty to říkáš tak zvláštně. Jako... Trošku ješitně možná.
1: Ne, ješitně.
0: Ne?
1: S obavami, aby mě nevyšprc odsaď.
0: To víš, mládíš před.
2: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Marek a Michaela, rychlá rota, pořád tady na Fresh Radio. My tady jsme my dva. Já mám na Marka naprosto další zákeřnou otázku, jestli se možná vrátí tady k mikrofonu.
1: Já jsem tady vždycky.
0: Jo, ty jsi tady pořád a vždycky.
1: Samozřejmě.
0: Ho totiž suší, ty máš sušáka takzvaně.
1: No tak sušák to je klasika v tomhletom horku, já nevím, co se divíš.
0: Ne, já se nedivím.
1: Já už mám dneska v sobě minimálně 4 litry vody.
0: A to je dobře, víš? To je zdravé, Marečku, ty no to navíc vypotíš.
1: Hele, navíc jako ledviny to mají rády, víš?
0: Jak ty jsi s návštěvou různých muzeí? Chodíš do muzeí, do galerií?
1: Ne.
0: Moc ne, jo?
1: Ne, to, ne, jo, to je jo. Trošku mimo mě, no.
0: A Noc v muzeu jsi viděl třeba ten film?
1: No, ale tak jako pár částí z toho, protože to je taky už trošičku...
0: A tak zhruba víš, o čem to je, ne?
1: Jo, zhruba vím, no.
0: No, tak si představ, že jeden takový muž to vzal do slova a on se vydával za průvodce v muzeu a vymýšlel si falešné příběhy o každém obrazu. Oni ho zatkli, no, jako nevím proč. Tak
1: no, to spíš by jako mě vtipné, zajímalo, jo. Jako co, za co jako ho zatkli.
0: No právě. Jestli, jak, jako kdyby kasíroval, čin?
1: Tak... Jako, asi nekasíroval,
0: já to taky právě nevím.
1: Hele, to já si myslím, že kdybych tohle to udělal já, tak bych jim vyprávěl takové fámy, že...
0: A to jsem si právě myslela, že by bylo úplně ideální pro
1: nějaký,
0: tebe.
1: Nějaký mimozemšťan, rozumíš, tady je hotovo, že?
0: Jestli si umíš představit nějaký obraz, vymyslíme nějaký slavný obraz a ty mi k němu vymyslíš příběh, víš?
1: Já ti to řeknu naprosto přesně, jo. Pyramidy v Gíze jsme nikdy nepostavili my. To jsme nemohli být my. Konec, tečka.
0: A to je celé?
1: Jo.
0: Jako hustý.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
14: Moje auto mě reprezentuje.
15: Automička IMO.
14: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
15: Automička IMO.
14: Perfektně umyté auto od 109 korun.
15: Automička IMO.
14: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
15: Automička IMO.
14: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
16: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Jiřinka ti vzkazuje, že by si byla lepší než ta pravá průvodkyně. Že by ti to všechno sežrala, ty příběhy těch obrazů.
1: Tak jistě je to. Já tak působím úplně
0: velmi seriózně.
1: Velmi seriózně, jako perfekcionalista. Všechno vím, všechno znám, od všeho mám klíče, jo? Tak to jsem já.
0: No počkej,
1: mám přezdívku Pepa Mačeřonka.
0: S těma klíčema to nejsi daleko od pravdy, že?
1: Jak to myslíš?
0: No tak ty jsi jednou říkal, že máš nějaký super univerzální klíč na všechno.
1: Ježíš, to už si nepamatuju.
0: Já jo.
1: No jsem musel být asi opilý, ne, když jsem ti to říkal.
0: Ne, to možný,
1: ale tak jako jdou třeba dva namazaní ve dvě ráno z hospody s krátkou přes les, je strašná tma, prostě vůbec není nic vidět a chce se jim močit, jo, tak vykonají potřebu, najdou se po hmatu a jeden povídá tomu druhému, to je divný, čurám dopředu, ale mám pomočený záda. A ten druhý mu na to odpovídá, to nic není. Já jsem močil na strom a on odešel.
2: Fresh, novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Hele, nevím, jak je to u vás na zahradě, ale u nás už ty potvory pěkně lítají.
1: Já se přiznám,
0: už to jako jede, jo?
1: Jako já se přiznám, já jsem dlouho na zahradě nebyl a naštěstí už tam nemám žádné ovocné stromy. A jestli se bavíš o vosách,
0: jo,
1: tak oni pijou, oni čekají, až vždycky to ovoce nějakým záhadným způsobem, no tak ne, prostě skvasí. Tím horkem to asi nebude ani dlouho trvat a pak se opijou a otravujou, dělají nálety a dělají bodel.
0: Oni mají to alkoholové období takzvané.
1: Ano, přesně tak.
0: Nahryznou i ty jablíčka, která tam jsou.
1: A schválně, jenom proto, aby to kvasilo.
0: Jasně, přesně tak, to dělají naprosto schválně. Mě už taky jedna bodla, já jsem ji měla v botě, naprosto nečekaně.
1: To jsem viděl.
0: No vlastně hned z rána, takže to bylo moje probuzení a nejsem sama.
1: No a jak to léčíš? Počkej, jak to léčíš?
0: Nijak, hele. Nijak, já to nechám prostě přejít.
1: Já teda doporučuju za mě cibuli, mám to vyzkoušeno, vzít cibuli, rozřezat ji na půl, na tu ránu nakapat pár kapek, přiložit to na tu ránu a nechat to 10 až 15 minut a je po bolesti. Myslíš, že to na ní dvojka dělá jinak?
0: Nevím, ale pustíme si to, protože nejsem jediná moderátorka, kterou likvidují vosy.
1: Tak dávaj.
0: Jo? Best of
2: Fresh. Co dělat, jak to léčit, v případě, že tě píchne vosa, bezprostředně potom, co se to stane
3: a co
2: vlastně
3: jim
2: jako potom, no, co
3: jo,
2: funguje.
3: Jo. Jestli máte účinnější jinou, tak já se ráda nechám poučit.
2: Já si dokonce myslím, že jsem slyšel, že octem, jako ocet.
3: My jsme vzali cibuli, velice rychle, víš, ta rychle odběhla pro cibuli a já jsem celou cestu domů ve 41. jsem si držela cibuli na noze. Jako na štípanci, na bodnutí a jako v pohodě, teď už mi to spíš svědí, lehce, ale včera, ještě večer před usnutím, jsem si říkala, to není možné, takový malý tvor, taková malá, malá zvířecí bytost a dokáže skolit takovou obrni. Best of Fresh.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikem.

0: Doprava.
1: A jak pak to vypadá na cestách? V ulici Spojů, Ostrava, Poruba, dvě havarovaná vozidla, je to kousek od Velkého Kruháče. No, potom tady máme další dopravní nehodu a ta je v Karviné na Ostravské. Tam je havárie motocyklu, ale to je naštěstí bez zranění. Průjezd s zvýšenou opatrností. Maro, co tam máme dneska dál?
2: No tak za chviličku 17. hodina a to znamená aktuální Fresh Mix Aleše Bruny. Myslím, že tam budou nějaké novinky, anebo tam budou taky určitě nějaké pecky bomby a já nevím, co všechno. No po 19. hodině Dirty Vibes a taky DJ Daniel, další dvouhodinovka výborné muziky. Zůstaňte s námi a my zítra rychlá rota opět o 14 hodin.
1: Čau. Ahoj.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Fresh Radio.

0: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Drajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Drajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Drajva.cz.
2: Růžový sloh. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Letní rande. Stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka? Fresh je všude.

Tak, hezké úterý jste na Freshie, in the Mix startujeme. Na první hodinka jako vždy průlet hitparádami a taky kluby, co je v nich nového. Poznali jste Pitbull, Jason Derulo, Privacy, hezký poslech.

Taková příjemná funky letní věc. Připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení.

když už jsme u té staré muziky, nabídnu taky novou verzi Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Takhle to remixovali pro rok 2026.

taky aplikace a taky DAB+, jsme fresh. U nás je nejznámější verze je s... no, s tou, se Sabrinou Carpenter. Ale tohleto je takový speciální Stuart Price remix. Madonna, Bring Your Love.

Jedeme tanečně, ale jedeme na pohodu. Taky v tom worku, že jo? Ha. Jackson's Five. A taky Dombrovský, ten to remixoval. ABC v nové verzi. A vy jste na Freshie. In the mix v rámci.

Já jsem se teď v neděli vrátil po týdenním pobytu z Ibizy, kde jsme ještě v sobotu večer byli na Rogera Sancheze a společně s

společně s Armanem Van Heldenem takovou speciální party sobotní v Paše na Ibize, které opravdu během celého večera hrály klasické kousky. A bylo to velice příjemné pro nás starší lidi, že jsme to všechno znali a znali to i ti mladí, což bylo velice dobré. Že prostě dobrá taneční muzika nestárne. Ale samozřejmě hráli nějaké nové věci. Tohle to je Roger Sanchez a jeho novinka, kterou možná budete slýchávat pravidelně i u nás na rádiu společně s Karen Harding. How do we say goodbye? Roger Sanchez. Fresh Mix.

0: Musím se přiznat, že ten dnešní první hodinový setík v úterý je hodně poznamenán Ibizou. Byli jsme tam taky na koncertě, vystoupení na setíku, ale na mega dlouhém setíku francouzského Eagla, který je teď hodně v kurzu. V podstatě každý týden vydává nějaký nový track, tohle to je pravda sice neoficiální single, ale teď v pátek vypustil světa Stay Sexy. Tak je v podstatě každá hvězda hraje jenom hodinku a půl ten svůj setík na Ibize. Jenom on si střihnul. Opravdu. 3 hodinky mixovat, takže to celé gradoval od těch volnějších věcí svých a taky zajímavých. Kdy to fakt tu poslední hodinku už řezal docela rychle a dobře. Fresh mix.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: Tady to vlastně 3 hodiny francouzského karnevalu, hodně veselého, hodně našlapaného. A taky nám vlastně dělá problém jeho výslovnost, protože je to Francouz. Takže H se nečte. Slyšel jsem opravdu Eagle, Eagle. Každá národnost, každý stát ho zatím říká jinak, nebo uvádí ho jinak. Ale to je jedno, dělá dobrou taneční muziku. Don't give a fuck.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

0: To byl norský Alan Walker. Dělal písničku Pain, která je z počítačové hry Fatal Fury. Hrajete?
1: Aleš Bruna in the mix.

Tak připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Tohle je první úterní hodinky, ve které sjíždíme novinky z klubů a z éterů. Za chviličku pokračujeme in the mix třeba Bob Sinclair, nebo Loud Luxury, anebo Swedish House Mafia mají nový single. Jsme fresh.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tak, jsme zpátky. Nejenom tady já, In The Mix, ale i Bob Sinclair. A taky Bash, Tequila, Annie Beats. Hezký poslech.

Tak jste na Fresh Indomix v rámci útrka, to byl Cake Laka Work It. A teď už marocký holanděn Rehab. Dream Inside Dream, tak se jmenuje jeho poslední album. Za mě nejlepší věc, Alba.

Tak jsou zpátky Swedish House Mafia, super trio. Ze Švédska, taky švédská Lakali. I Follow the River, vzpomínáte? Happiness is so sad.

Pokud se vám za následující poslední písnička té první hodinky úterní bude zdát povědomá. Tak to není náhoda. Death Shooting Stars. Jinak rychlejší verze písničky, kterou jsme si společně s Rogerem Sanchezem zaspívali všichni v Paši v sobotu. Videjko jsem hodil na svůj Facebook, tak když tak mrkněte. Talk to me. Talk to you. Fresh in the mix.

0: Oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
9: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
11: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je

Jedeme letní osmdesátky. Tohle to bylo Jive Talking, remixoval to Jelly Bean, toho jsem taky na Ibize viděl. Mambu, při západu slunce.

90. rakouští Unique 2, tohle je originál Matthew Wilder. Tady 80. letní 80. Break My Strides na Fresh in the Mix.

Tak, slyšíme starou muziku. Letní. Osmdesátkovou. Maxákovou nebo Mešápkovou. I Madonna, která teď vydala nebo stihla vydat nové album, které je skvělé, tak mimochodem začínala s funky muzikou v osmdesátkách. Tady je první pecka, průlomová pecka bych řekl. Holiday.

Nejprve bylo Never Gonna Give You Up. Pak bylo Dej brďku ta paměť. Whenever You Need Somebody. A potom přišlo tady to třetí dílko z prvního debutního alba Ricka Astleyho, Together Forever.

Hele, tak už to asi dojedem. Zase zítra po 17. Nám tam ještě Jacksona. Jeho slavné Wannabe Startin' Something. A zítra po 17. na značkách. Fresh in the mix.

0: Fresh Radio.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: Víkend na chatě, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
12: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
11: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naplněným mobilním studiem přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Express na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
5: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Would you go to bed with me?

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.